Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí jsi dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, teď jsem Oskar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o rozmery a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: ne,
0: nějaké?
1: Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóní je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejmíň 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dufkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říká, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co by nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou
2: no,
1: říkám.
2: Ne, no, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. Ale to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený. Tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co. A ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli ty kluci úplně jiný buchty, tam mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi.
1: No.
0: Byl jsi někdy u Mississippi?
2: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. Mm-hmm. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
2: Zdeněk Plech.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu, víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje, jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám
2: ne,
1: se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: Mm-hmm. A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře. A jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no, a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
2: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže
0: Humoriáda. We'll be right back.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový
4: můj
2: sen.
4: Dost napíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale... Co by to vás to píli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny. A tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct. Jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, budu byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten politr svůj svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takový třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, ano. Protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to takový, co by ten navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Prouba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta a já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Je to povídka nebo co bude?
2: Ano, ano, je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Ať se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo. Ano.
9: No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasné to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně. A došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den. A teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zastaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat. A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme se z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už se to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a dvojice
2: Josefa
1: teda.
2: Dvořáka. Já jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, no. Vy už víte, oč se jedná,
4: no,
3: že
4: jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor, vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo, já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: No, samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí
4: no,
3: vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Dále... Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no, no.
3: Že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamer.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To,
3: prosím,
4: když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano? Ano. Tak mi kvěci.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. No. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři, se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kar.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: Pane, to byla šupa tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víte, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíjte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíjte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a
4: veselé. Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom,
5: jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop. Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: chyba nějaká, že?
3: Hezky, klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop. Halo.
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky, v klidu.
1: Tak ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, ta mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tom všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba
2: ano,
1: takhle na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMS, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera a ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Líbíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmarou Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libičkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu. Když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, vás oba pána, jak vaše takové.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale Přerova, vidíte, taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Výglečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak hodně připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
8: Pokračování.
3: Dobře, tak jo.
8: Tady
3: už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane Spousta, máte tady jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. my hráli, no a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu by zvednul opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli prostěhovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je... Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkají z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano, ano, ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela Sustina z Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Saskijou Burišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: Bod a spol tedy, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva vás zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešní humoriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš, otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den i 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba.
0: Humoriáda.
1: Dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn.
3: Hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou, já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to a oni jsou strčený někde úplně jinde, takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: příště. Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Moravské Budějovice dočasně omezily parkování v centru. Je to kvůli opravě obchvatu. Dramatik, bývalý politik a komunisty zakázaný autor Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. Další vlna veder může zkomplikovat hašení požáru na jihozápadě Francie. Dnes bude slunečné počasí s drobnou oblačností a teplotami do 28 stupňů. Ranní zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Parkování v centru Moravských Budějovic je dočasně omezené. Kvůli opravě obchvatu platí nově zákaz zastavení na náměstí. Jen řidiči zásobování smějí využívat parkovací zálivy. Doprava je po dobu prací částečně svedená ze silnice číslo 38 do středu města. To může podle starosty ze stanu Martina Ferdana přinést komplikace.
3: My samozřejmě to řešíme i s městskou policií, s policií státní, kde máme obvodní oddělení, takže na tom se domlouváme, abychom ten průjezd tady zajistili co nejkomfortnější. A po dobu těch dvou měsíců realizačních budeme mít prostě venku hlídky městské policie, které budou dbát na to, aby ten provoz tady prostě byl zajištěn.
2: Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví devadesátiny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem. Například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
4: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou. Já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Narozeniny Milan Uhde tráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
5: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba, přizpůsobíme se, budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
6: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri Adediran. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
7: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně, tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. I v obranné fázi, tak jsme byli špatní.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a Černovicích je 11 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 13. Dnes očekáváme jasnou nebo skoro jasnou kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západ.

0: nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem regionu, krajský úsek dálnice D1 je taktéž plynulý.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám krásné ráno, je úterý, je 28. července. Jak jste slyšeli ve zprávách, 90. narozeniny dnes slaví Milan Uhde. Oslavíme je s ním po 8:30 v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. To vám můžu slíbit už teď, kdy máme 5:05. Svátek dnes mám Viktor. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se, to praví dnešní pranostika. Taky máme Světový den hepatitidy a je to 440 let ode dne, kdy sir Thomas Harriot údajně přivezl z Kolumbie první brambory do Anglie. Co přiveze Petr Jungmann, jaké události, to se dozvíte už za 6 minut.
1: Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době RDPLE sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: To byla skupina Beatles v 5 hodin a 17 minut. Pokud už teď po ránu snídáte, tak divoký byl za chvíli pro vás bude mít rovnou lahůdky.
1: Počasí.
0: Já nabízím rychlou předpověď počasí, nejdříve se ale podíváme na ranní teploty. V tuto chvíli máte 10 stupňů v Jihlavě, 11 stupňů je ve Vlatíně, 12 aktuálně v Přebyslavi, 13 stupňů v Nedvězí, 14 stupňů v Bystřici nad Pernštejnem a 15 stupňů ukazují po ránu teploměry v Košeticích. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia a zafouká jenom slabý západní nebo severozápadní vítr.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Nepřišlo vám někdy objednané zboží nebo vám dopravce nepřiznal kompenzaci za jízdenku? Šlo ale o pár desítek nebo stovek korun, tak jste se nechtěli soudit. Právě k řešení takovýchto sporů mají v Česku sloužit hromadné žaloby. Jenže za 2 roky se k soudu tyto žaloby dostaly jen 2. Jak je to možné? To vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina řekneme po 7:30. Teď je 5:22.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Felřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy a jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Přejeme vám krásné ráno. Máme tady úterý 28. červenec roku 2026. Před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem. Po nich Olga Lůnová, si optimista.
5: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Po korupční kauze na pražském magistrátu chystá koalice změny proti korupčních pravidel. Politici se shodli, že nechají prověřit sporné zakázky spojené s dopravou a připraví přísnější pravidla pro střet zájmu. Dva obvinění úředníci zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z úředníků měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. Nová sezóna Horáckého divadla začne premiérou hry Anna Pamr. Premiéru jediná profesionální scéna v kraji ohlásila na 12. září. Inscenace přiblíží život české myslitelky a básnířky Anny Pamrové, která se narodila v Kralicích nad Oslavou. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení v čele českých areol. Aerolínii. Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. červenec. Na počest narození nositele Nobelovy ceny, doktora Bakura Blumberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontank. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontank se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turné v mexickém Los Cabos. A počasí dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů, ty aktuální se pohybují kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, šťastnou cestu i vám.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 5:32 přejeme všem pohodové úterní ráno.

0: 5.37 vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Pokud chceme zachovat v bytech a domech příjemně chladné teploty i v letním parnu, je třeba správně větrat pouze v ranních a nočních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší než uvnitř. Také je vhodné zastínit okna. Ne každé žaluzie jsou ale vhodné, jak radila v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina interiérová designérka ze studia Soulad Hana Čápová-Vondráčková.
1: Někdo si myslí, že pomůžou hliníkové žaluzie vnitřní, ale tam bych varovala, protože ono vlastně ten hliník funguje trošku jak takový malý radiátor, takže když se nahřejou, tak ono to tolik nefunguje. Takže mnohem lépe fungují vnitřní rolety, které mají reflexní vrstvu, to znamená vlastně vrstva, která hnedka odrazí to teplo zase směrem sklem ven a nedostane se tolik do interiéru, takže to je takové možné řešení. Někdo to řeší i těžkými závěsy, což je také možnost. Tam zase z hlediska interiérového ty těžké závěsy nám pocitově vytváří přes léto dojem vlastně tepla nebo takové těžkosti v interiéru, což úplně zase v létě není žádoucí, ale určitě proti tomu teplu je to možnost.
2: Když má někdo žaluzie i závěsy, je dobré to kombinovat? Pomůže to, když vlastně dáme dvě opatření?
1: Určitě bych řekla, že ano. A ty závěsy já stejně doporučuji i z akustického hlediska do interiéru dávat, ale to už je zase jiné téma určitě.
2: Určitě se k němu můžeme dostat. Co teda vlastně závěsy dělají i jiného, než že zastíní a zabrání prostupu tepla?
1: Určitě jakákoliv textilie v interiéru pomůže ten hluk, který tam přirozeně vzniká, stlumit a je vlastně mnohem příjemnější atmosféra. A vím, že jsou lidi, kteří nechtějí, líbí se jim styl interiéru, že chtějí mít okna holá, ale potom je zase dobré tu akustiku řešit jiným způsobem.
0: Řekla v dobrém dopolední Hana Čápová-Vondráčková. Všechny rady a tipy, jak ochladit interiér, si můžete poslechnout v našem archivu. Najdete ho na webu na stránce vysočina.rozhlas.cz. No a dnešním hostem dobrého dopoledne bude Milan Žatečka, se kterým se budeme tak nějak zaobírat rovnováhou. Budeme hledat rovnováhu mezi prací a životem nebo mezi povinnostmi a odpočinkem. Taky se bude mluvit o vyhoření a hledání sami sebe.

0: Za minutu bude 6:45, jste na Českém rozhlasu Vysočina, za chvíli vás bude probouzet Dan Landa s písničkou Touha. Marie Rotrová přidá písničku S tebou.
1: Počasí.
0: Dnes v úterý 28. července čekejte na Vysočině jasno nebo skoro jasno. Kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přivítáme makovičky. Vidí děti budoucnost v umělé inteligenci? Zeptáme se jich.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

cíl, který jsi vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: To byla touhá písnička Daniela Landy v 5.47. Viktorům přejeme hezký sváteční den. Za chvíli tady bude Marie Rotrová s tebou. Teď ale makovičky.
1: Makovičky. Co je to umělá inteligence?
2: To je takový inteligentní, ale je to umělý. Moje mamka jednou mluvila s umělou inteligencí.
3: Můj táta používá jako umělou inteligenci to, že když něco neví, tak se to tam napíše a on mu toto vyhledá.
4: Ono to je na Instagramu.
2: My jsme se jednou dívali na takový film, kde byla umělá inteligence a jeden kluk byl napůl robotička a napůl normální.
1: Myslíte si, že budou brzy takový roboti, kteří budou vypadat jako lidé?
2: Můžou se vyrobit, ale je to hodně těžký.
4: Když se porouchají, tak si budou dělat, co chcou. Třeba zničit nějaký věci.
1: Jak nám můžou pomoci?
2: Třeba nám něco můžou pomoct postavit.
5: Třeba když chceš něco k jídlu, tak on ti to může udělat.
6: Když někdo spadne a nemůžeme ho zvednout, tak může nám pomoct ho zvednout.
7: Kdyby všechno lidi řekli, ať to udělají roboti, tak by byli úplně líní a nic by nedělali. Makovičky.

0: Praha.cz vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kvůli prodloužené opravě zimního stadionu budou muset žďárští hokejisté na tréninky jezdit do okolí. Za dva roky k soudu podali organizace jen dvě hromadné žaloby. Stát jich očekával pět ročně. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se mají dnes setkat ve Washingtonu. Očekáváme slunečné počasí s drobnou oblačností a teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Opravy ledové plochy mantinelů a plexiskel ve žďárském zimním stadionu nebudou dokončené v původním termínu. Místo půlky srpna se práce protáhnou až do 21. září. Město ale o finálním termínu stále jedná se zhotovitelem. Prodloužení rekonstrukce zasáhne i chod sportovních týmů. Například žďárští hokejisté budou trénovat v okolních městech. Pokračuje sekretář klubu a trenér A mužstva Martin Sobotka.
2: Ta situace není úplně jednoduchá, ale zase jako nemáme to rozkopaný tady na 2-3 roky zatím, takže já věřím tomu, že ty rodiče to pochopí, že se ta úprava nebo ta, že se to muselo udělat, protože to vávalním stavu, že ta plocha musela se udělat a že se bohužel ty práce někde kvůli mantinelu nebo těm plexiskům protáhly, to se nedá nic dělat, takže si myslím, že i ty rodiče, i ty kluci to prostě akceptují a pak budou mít tady výbornou plochu s parádníma mantákama, takže si myslím, že ten měsíc, si myslím, že nikoho nezabije, aby jsme někde měsíc dojížděli.
1: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už dva roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených. Třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
3: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
4: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
3: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další tři subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu zhruba 5-10 žalob ročně se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
3: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Přípravu na ledě na novou prvoligovou sezónu zahájili hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Trenéři David Havíř a Roman Erat mají v současné době k dispozici 5 kompletních řad. Podle Erata se během léta podařilo kádr posílit.
7: My už máme kádr hotový, máme 26 hráčů na ledě a máme konkurenci, myslím, což je v pořádku. Vrátil se Lukáš Nahodil, Luboš Hrob, takže v útoku jsme posilovali hodně.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích mají 11 stupňů, v Telči 13. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Olešnou a Pelhřimovem došlo ke srážce zvěře s motorkou. Projíždějte úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Přejeme vám pohodové ráno, vstáváte 5 minut po 6. hodině, ladíte Český rozhlas Vysočina, máme 28. července, předpokládám, že jako diváci jste asi už byli v Národním divadle. Usiloval někdy herec Miroslav Hanuš o angažmá v Národním divadle? Odpoví na to už za chvíli, chystá se do dnešního pořadu Alex a host.
1: Dobré.

0: To byla skupina Olympic v 6 hodin a 12 minut na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Dnešním hostem Alex Minářové bude po 13. hodině režisér a herec Miroslav Hanuš. Dozvíte se i to, v jakém období hostoval v Národním divadle.
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý nahnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřený nahnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát, no tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
3: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne, to jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Hanušem si poslechněte v pořadu Alexa host dnes po 13. hodině. Tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.

0: 6. hodina 17. minuta, za chvíli Xindlex a proměna, anebo slovenská skupina Elán a tanečnice z Lůčnice.
1: Počasí.
0: Dnes v úterý 28. července čekáme na Vysočině jasno nebo skoro jasno. Kolem poledne a odpoledne je tady možnost tvorby kupovité oblačnosti. Teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia. Přemýšlíte, jak strávit letní den ve městě? Za chvíli se podíváme na to, jaké možnosti nabízejí třeba v Humpolci nebo v Krajské Jihlavě.

0: Sindlik sa proměna 9 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Zatančit si na náměstí na hity od skupiny Beatles nebo se vypravit na poznávací stezku o módě a udržitelnosti. I tak může vypadat letní program v některých městech na Vysočině. Obyvatelům i návštěvníkům nabízejí kulturní i vzdělávací akce přímo v ulicích.
1: Já když slyším dobrou muziku, tak musím.
2: Já jsem si právě všimla, že jste to tady hned
3: rozjeli. No my všude. A letíme první na park.
1: To je jako kdyby se vám chtělo třeba čůrat. Taky musíte, že
3: jo? Ale to natáčí
1: Ale já prostě musím.
2: Koncerty ve městech, to je vaše, to si užíváte.
1: Do Jihlava tu letím teda, jedničku dávám.
3: Do Polní, do Jihlavy, všude možně.
4: Manželé Laňkovi z Luk nad Jihlavou si přijeli na jihlavské náměstí zatancovat na hity od skupiny Beatles. Hudební večery tu pořádá městská organizace Brána Jihlavy. Kromě nich na městě nabízí třeba i herní prvky. Doplňuje její ředitelka Patricia Glinská.
5: Máme tam hřiště na petank, vybudované vlastně speciálně pro to léto na náměstí. Nebo máme takové velké jako kuželky, pingpongové stoly.
4: V Humpolci si zase lidé můžou projít novou vzdělávací stezku. Pro obyvatele je připravili studentky místního gymnázia Tereza a Magdaléna. Na stanovištích rozmístěných po městě se dozví o módě a její udržitelnosti.
6: Nejdřív musíte najít buď jeden z plakátů a naskenovat QR kód, nebo se podívat na naší webovou stránku. A tam je vlastně mapa se všemi stanovišti a nějaké základní pokyny pro tu hru samotnou.
4: Takže jsme teď u 9. stanoviště. Tady se řeší co?
6: Tady se řeší, co můžeme my ve svém životě udělat, aby jsme byli udržitelnější. Mm-hmm. Právě tady máme třeba nákupy v second handech, vybírání si oblečení z udržitelných materiálů, i když je třeba dražší.
4: Tady jste, koukám, vymysleli i nějakou úplně fiktivní postavu Máju.
6: Ona je inspirovaná mým vlastním životem a tím, co se snažím dělat já.
4: Po projití všech stanovišť a vyluštění tajenky si řešitelé můžou na informačním centru vyzvednout odměnu, kterou studentky sami vyráběly.
7: Ty zvířátka háčkujeme sami, jsou dělané ze starého oblečení, většinou z triček, které nastříháme na proužky a pak z nich háčkujeme zvířátka, naše maskoty, je to žabička, chobotnička a rejnok.
4: Program v centru nabízí například i Žďár nad Sázavou, který pro letošní léto zahrnuje mimo jiné koncerty pouličních umělců na restauračních předzahrádkách. Z Jihlavy a Humpolce Magdaléna Machová, Český rozhlas.
8: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, Tomáš Kolátor nachystal krátké zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lékaři loni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti operaci podstupují opakovaně. Nejlepší výsledky mají podle lékařů transplantace od žijících dárců. Nábor nových hráčů pořádá dětský fotbalový klub Mongangua v Jihlavě. Tým se věnuje hlavně chlapcům z problémových sídlišť a chce jim pomoci sportu dát smysluplnou náplň času. Noví hráči můžou přijít na první trénink s náborem dnes od 18 hodin na umělé trávě v areálu FC Vysočina. Bankovní identitu v Česku používá stále více lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5,3 milionu Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes přijme svého moldavského protějška Antolieho Nosatyeho. Součástí oficiální návštěvy bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuse ministerstvo obrany nezveřejnilo. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. A teď ještě počasí, v Humpolci a Dukovanech mají 13 stupňů, v Libici nad Doubravou 12. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západní nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody hlášené nemáme, nezapomeňte na uzavírku železničního nadjezdu v Přibyslavi ve směru na Hesov. Silničáři tam provádí první etapu rekonstrukce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
0: Tři minuty po půl sedmé vás probouzí Pavel Bobek.

0: se tomu říká láska. Lenka Filipová, 8 minut po půl sedmé na Českém rozhlasu Vysočina. Neproplacený zpožděný let, nedodané zboží nebo třeba problematické smlouvy na energie. Případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za 2 roky, kdy je možné je podávat, soudy rozhodly o jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Za 2 roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen 2. Pokračuje právnička z organizace Online Mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Kapela All for One, vzpomínka na 90. léta ve 6:45.
1: Počasí.
0: Jsme ale v současnosti, máme tady úterý 28. červenec roku 2026. Je to známý meteoroložka Andrea Kvapilová, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nám dnes na Vysočině nabídnete?
2: Tak dneska nás čeká nejčastěji polojasno až skoro jasno, jenom na některých místech očekáváme přechodně oblačno a na večer by se nám mělo začít vyjasňovat. Ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, během dne potom bude mírný severozápadní až západní do 20 km za hodinu a na večer nám potom začne slábnout.
0: Bude se počasí v dalších dnech vylepšovat?
2: Tak tam čekáme ty teploty vyšší, ve středu 29 až 32 stupňů maximální teploty, ty minimální od 14 do 11 stupňů, v údolích ale můžou klesnout až 9 stupňům a čeká nás slunečný den s malou oblačností, jasno až polojasno, vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No já fakt nemám rád ty vtipy o těch blondýnkách, fakt jo. Ale tenhle je dobrý, jo. To se takhle baví dvě blondýnky. A ta jedna říká, hele, hlásili, že z jihu přijde teplá vlna. Jo, to jsem zvědavá, za kolik budou prodávat klubko.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: řadě jsou zprávy, od mikrofonu vám je přináší Tomáš Kolátor. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví devadesátiny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem. Například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou. Že? Já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
0: Narozeniny Milan Uhde tráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Vzdělávací hru zaměřenou na udržitelnost v módním průmyslu připravili studentky Humpoleckého gymnázia. Na 9 stanovištích rozmístěných v centru města se lidé dozví, jaký je proces výroby oblečení nebo odkud pocházejí využívané materiály. Pokračuje jedna z autorek hry, Magdalena Křížová.
2: Když projdete všech 9 plagátů a přečtete ty písmenka od 1. k 9. plagátu, tak získáte právě tu naší tajenku, za kterou se dostávají odměny. Chceme předat, že změna nemusí být velká a že vlastně chovat se udržitelně není až tak těžké, jak se může zdát.
0: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
3: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
4: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy v úvodním prvoligovém kole vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-2. Nováček z jihu Moravy v zápase dvakrát srovnal skóre. V obou případech se ale středočeši rychle vrátili do vedení. Mluví o tom trenér Aleš Majer.
5: Jsem za to samozřejmě rád, že nás to spíš třeba vždycky nakoplo a hned jsme šli za tím gólem zase ho střelit, protože samozřejmě vždycky potom, když inkasujete gól, tak taky soupeř se může dostat do hry, může ho to dostat na koně a my jsme vlastně dvakrát v tom zápase to Artisu neumožnili, takže to asi pro ten výsledek zápasu bylo klíčový. Počasí.
0: Pelřimově a Jihlavě teď teploměry ukazují 10 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 14. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západní nebo severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody či havárie na Vysočině aktuálně hlášené nemáme. Dálnice D1 by měla být taktéž plynulá.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Sedmá hodina, čtvrtá minuta, je tady úterý 28. červenec roku 2026, možná už jste v důchodu, možná jste v práci, možná máte dovolenou, možná máte prázdniny, možná se na dovolenou po Česku, nebo třeba nikam k moři teprve chystáte, nebo už jste tam byli. Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček byl se svojí rodinou na dovolené v Turecku. Teď v tomto týdnu má v podstatě poslední týden prázdnin, protože už příští týden mu začínají tréninky do Stardance. Dovolená byla super a to, co přijde, to bude taky super.
6: Dobré ráno s Robinem.

0: byl Dalibor Janda, za chvíli Petr Moukl, ke hvězdám, nebo Věra Martinová, dál jen vejdi. I v úterý 28. července hrajeme písničky, které nestárnou. A co všechno se 28. července přihodilo, to teď zmapuje v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 28. července. Svátek má vítěz. Nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době RDP sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké Petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Omezené parkování v centru a v ulicích, hlídky městské i státní policie. Rekonstrukce obchvatu Moravských Budějovic svedla dopravu z vytížené Tepny na náměstí. Co všechno to znamená pro řidiče i pro místní obyvatele, to nám už za chvíli ve své reportáži na Českém rozhlasu Vysočina prozradí redaktor Milan Soldán.
1: Počasí.
0: 8:15 nabízíme rychlou předpověď počasí. Na Vysočině dnes v úterý 28. července čekáme jasno nebo skoro jasno. Kolem poledne a odpoledne je tady možnost tvorby kupovité oblačnosti. Teploty budou nad 25 stupni. Čekáme 25 až 28 stupňů Celsia a zafouká jenom slabý západní nebo severozápadní vítr.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7 hodina 21. minuta, přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Začaly práce na rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic. Ze směru od Jihlavy musí osobní auta i těžké kamiony projíždět přímo centrem Moravských Budějovic. Na provoz tam dohlížejí strážníci i policie a město zakázalo parkování na náměstí.
1: To jsme si nechali auto úplně vzadu a ten Karem pešobusem.
2: Je pondělí ráno, jen před několika hodinami začala uzavírka obchvatu Moravských Budějovic na silnici číslo 38. Ten se bude kompletně rekonstruovat a veškerá doprava ve směru z Jihlavy na Znojmo je teď vedená centrem Moravských Budějovic přímo přes náměstí. V tuto chvíli se mi ale nezdá, že by tady provoz nějakým způsobem kolaboval. Ta auta tu jezdí víceméně plynule, normálně.
3: Josef. Ale přijdou, počkejte, měl jste to být o 6 ráno.
2: To to bylo horší?
3: No jistě, protože se jdí do práce, jo, všechno tady ne.
2: Teď to úplně nevypadá, teď je ten provoz takový normální.
3: No, počkejte, bejte tu okolo 3 hodin, mezi 2 a 3 uvidíte, jo?
2: S tím, že doprava asi zhoustne, počítá i radnice, ta z části zakázala parkování na náměstí a přijímá i další opatření. Jaká to mi na radnici řekl starosta Martin Ferdan z uskupení Budějováci?
4: My samozřejmě to řešíme i s městskou policií, s policií státní, kde máme obvodní oddělení, takže na tom se domlouváme, abychom ten průjezd tady zajistili co nejkomfortnější. A po dobu těch 2 měsíců realizačních budeme mít prostě venku hlídky městské policie, které budou dbát na to, aby ten provoz tady prostě byl zajištěn, ale zejména to i bylo bezpečné pro naše spoluobčany a pro děti.
2: Co se tedy na silnici, která je vlastně spojnicí mezi Prahou a Vídní, dělá a s čím musí řidiči počítat, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Na více než 6-kilometrovém úseku kompletně vyměníme vozovku. Ve směru na Znojmo vedeme dopravu přes centrum města po bývalé silnici první třídy číslo 38. A zpátky pak na Jihlavu se dál jezdí po obchvatu.
2: Práce potrvají 2 měsíce a budou stát 80 milionů korun. Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Moravsko-Budějovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Cranberries, teď už nás čekají krátké zprávy s Tomášem Kolátorem.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Po korupční kauze na pražském magistrátu chystá koalice změny protikorupčních pravidel. Politici se shodli, že nechají prověřit sporné zakázky spojené s dopravou a připraví přísnější pravidla pro střet zájmu. Dva obvinění úředníci zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z úředníků měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. Nová sezóna Horáckého divadla začne premiérou hry Anna Pamr. Premiéru jediná profesionální scéna v kraji ohlásila na 12. září. Inscenace přiblíží život české myslitelky a básnířky Anny Pamrové, která se narodila v Kralicích nad Oslavou. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení v čele českých aerolíní. Dnes je světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. červenec. Na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontank. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontank se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos. A počasí dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů. Ty aktuální se pohybují kolem 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jedete na silnici 38 z Jihlavy na Moravské Budějovice, dávejte pozor, u Hladova se tam srazilo osobní auto s nákladním a porouchané vozidlo stojí v odstavném pruhu dálnice D1 ve směru na Brno na 147. kilometru. I tam dávejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:33. Zpěvák Karel Gott nás opustil v roce 2019. Někdy si říkám, co by on říkal na to, že umělá inteligence umí mluvit jeho hlasem. Nikdy se jeho názor nedozvíme. Každopádně, co si o umělé inteligenci myslí naše makovičky, to se dozvíme už za malou chvíli. A Karla Gotta se taky poslechneme. V písničce Pábitelé přejeme všem krásné úterní ráno.

0: 7.38, nechci být katastrofický, ale zeptám se, zažili jste už někdy zemětřesení? Kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat? To vám v rubrice Co v učebnicích nebylo prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 7.44 prožíváme úterní ráno tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli bude Tomáš Klus zpívat o tom, že ho ráno probudilo zvonění. Bude tu s písničkou Dokola.
1: Počasí.
0: Dnes na Vysočině čekáme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne je tady možnost tvorby kupovité oblačnosti. Odpoledne na Vysočině naměříme mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: světě dokola.
1: To byl Tomáš Klus v písničce Dokola v 7.48 na Českém rozhlasu Vysočina. Tomáš Klus míří na zámecké nádvoří v Moravských Budějovicích. Koncert tam odehraje 15. srpna. Vstupenky se budou 8. srpna zdražovat, takže pokud je chcete pořídit o něco levněji, rozhodně neváhejte s jejich nákupem.
2: Makovičky.
3: Co je to umělá inteligence?
4: To je takový inteligentní, ale je to umělý. Moje mamka jednou mluvila s umělou inteligencí.
5: Můj táta používá jako umělou inteligenci to, že když něco neví, tak se to tam napíše a on mu toto vyhledá.
4: Ono to je na Instagramu. My jsme se jednou dívali na takový film, kde byla umělá inteligence a jeden kluk byl na půl robotička a na půl dojbádí.
3: Myslíte si, že budou brzy takový roboti, kteří budou vypadat jako lidé?
4: Můžou se vyrobit, ale je to hodně těžký.
6: Když se porouchají, tak si budou dělat, co chcou. Třeba zničit nějaký věci.
3: Jak nám můžou pomoci?
4: Třeba nám něco můžou pomoct postavit.
7: Třeba když chceš něco k jídlu, tak on ti to může udělat.
8: Když někdo spadne a nemůžeme ho zvednout, tak může nám pomoct ho zvednout.
9: Kdyby všechno lidi řekli, ať to udělají roboti, tak by byli úplně líní a nic by nedělali.
1: Já jsem rád, že tady máme makovičky, protože ty jejich hlavičky žádná umělá inteligence nedokáže nahradit.
2: Makovičky.
1: Tak zase zítra ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Moravské Budějovice dočasně omezily parkování v centru. Je to kvůli opravě obchvatu. Práce na žďárském zimním stadionu se zpozdí. Za dva roky k soudu podali organizaci jen dvě hromadné žaloby. Stát jich očekával 5 ročně. Dnes bude slunečné počasí s drobnou oblačností a teplotami do 28 stupňů.

0: My, abychom ten průjezd tady zajistili co nejkomfortnější a po dobu těch 2 měsíců realizačních budeme mít prostě venku hlídky městské policie, které budou dbát na to, aby ten provoz tady prostě byl zajištěn.
1: Oprava zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou se o víc než měsíc protáhne. Důvodem jsou vedle více prací také nepředvídatelné komplikace při výrobě mantinelů a plexiskel. Původně měly být práce hotové v půlce srpna, prodlouží se ale do 21. září. Jednání mezi zhotovitelem a městem kvůli termínu stále pokračují kvůli nutnosti přesunout tréninky hokejových týmů, vysvětluje tisková mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
2: Snažili jsme se napřít všechny síly pro to, abychom to v tom krátkém čase stihli zrekonstruovat, tak aby oni mohli normálně navázat na začátek sezony. Schválně to bylo plánované na přestávku, kterou tyhle sporty mají.
1: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených. Třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
3: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
4: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
3: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další 3 subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu, zhruba 5 až 10 žalob ročně, se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
3: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Francouzská fotbalová federace představí nového reprezentačního trenéra. Podle francouzského rozhlasu nebo prestižního sportovního serveru L'Équipe jim bude bývalý fotbalista a trenér Zinedine Zidane.
6: Zinedine Zidane neboli Zizou se stal národním hrdinou v roce 1998 po vítězném domácím mistrovství světa. Ve finále proti Brazílii vstřelil 2 góly a stal se vzorem pro nastupující generace fotbalistů. Ve stejný rok získal zlatý míč. Jako trenér dovedl španělský Real Madrid ke 3 titulům v Lize mistrů. Zidane v čele francouzského národního týmu vystřídá Didiera Deschampa, který vedl modré 14 let.
7: Zinedine Zidane a déjà signé son contrat.
6: Podle televize RMC jsou už smlouvy podepsané a počítají s tím, že si Zidane přivede i nový realizační tým, včetně bývalých spolupracovníků z Reálu. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Počasí.
1: V Třebíči teploměr ukazuje 16 stupňů, Hubenov a Košetice hlásí 15. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západní nebo severozápadní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně jeďte a počítejte se zdržením na silnici 38 z Jihlavy do Znojma. V obci Hladov se stala nehoda, pokračuje náš zpravodaj.
9: Od Jihlavy už se tvoří kolona, už je tak do půlky Hladova, bude to tam Tivadlově a asi tady bude narůstat kolona celkem rychle.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: 8:05. Po 2 letech se poprvé sklouzli na domácím ledě. Kdo? Hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Ano, vrátili se do kompletně opravené haly, tak jaké jsou jejich první dojmy? To na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte už po 8:45. Je úterý, je 28. července. Přejeme vám všem vydařený den.
8: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi Daniel Šimek. Zdravíme do Nového Města na Moravě. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: A prozraďte, jak budete trávit páteční odpoledne a večer.
1: Tak v pátek to mám jasně hozený, protože v Novém Městě na koupališti budeme rejžovat zlato, bude tam velký potlach pro všechny kovboje, tuláky, trampy. Svědeme se zdaleka, prostě bude to krásný, nádherný. Bude se tomu teda říkat Vázafest, aby byl ještě úplně přesnější.
0: A bude se tam hrát? Co se bude hrát?
1: No, bude se tam hrát. Bude tam Holy Fanda and Reverence, což je hodně zajímavá věc. Pak tam bude Svatý Johnny a nakonec Frankie and Dead Beats, což jsou teď hvězdy z Mighty Sounds, Rock for People, a prostě velcí kovbojové, co už jako sjeli svět, jenom tady u nás se o nich zatím neví.
0: Tak teď se to třeba více dozvíme. Mají lidé teď přijít v kovbojském?
1: Jestli mají klobouky, jako košile, koně, ostruhy a tak, tak určitě ať přijdou. Dokonce bude vhodné, když se svou vezmou i svoje oblíbené banjo, protože na konci se potom bude hrát u ohně. Správný potlak bez ohně prostě nemůže existovat a fungovat, takže rozhodně banjo, kytaru, jakýkoliv jiný nástroj je vítán.
0: V kolik hodin Vázafest začíná, v kolik hodin končíte?
1: Vázafest oficiálně začíná v 18 hodin, ale když přijdete třeba ve 12, protože hlásí teplo a je to u místního jezera zvaného koupaliště, tak se můžete půl dne koupat a půl dne bavit v přilehlém salonu a areálu. Ale jinak oficiality začínají v 18 hodin a konec by měl být někdy trochu po půlnoci, ať potom neděláme rutiku až do samého rána.
2: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Pet Shop Boys v 8.18, za chvíli Jarda Hypochondra Vrásky z lásky. Jardu Hypochondra uvidíte už tuto sobotu na Henčovském festiválku. Start v Henčově je ve 14 hodin a kromě divné party Jardy Hypochondra tam vystoupí třeba Karel Kahovec a Viktor Sodoma, což jsou naprosto legendární pánové. Zaspívají třeba i písničky Petra Nováka, ale samozřejmě nebude chybět písnička Paní v černém, Háj modřínů, Papoušek kakadu a spousta dalších hitů. Tak si Henčovský festiválek tuto sobotu 1. srpna od 14 hodin nenechte ujít.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne namíříme 25 až 28 stupňů Celsia.

0: To byla Marta Kubišová s Magdalenou 7 minut před 8:30. Hokejisté Horácké Slávie Třebíč zahájili přípravu na novou prvoligovou sezónu. Po 2 letech ji odehrají na vlastním stadionu, který má za sebou kompletní modernizaci. Teď se vypravíme na trénink třebíčských hokejistů.
1: Po 2 letech, takže to těšení bylo obrovský. Jsme rádi, že už jsme konečně doma.
2: Kapitán Martin Dočekal strávil poslední 2 roky se svými spoluhráči v azylu v Moravských Budějovicích. Návrat domů pocítil hned při prvním tréninku.
1: Když jsou na Moravské Budějovice a Třebíč, to jsou obrovský rozdíly v rozměrech. Já si myslím, že to je o 3 metry delší a o 2 třeba širší ještě. Jo. Teďka, když jsme jezdili ty kola, tak člověk už chtěl zatáčet, co byl zvyklý z Moravské, a ono ještě to bylo 5 metrů dozadu.
2: Na stadionu se změnilo hlavně zázemí pro hráče. I to byl jeden z důvodů, proč se vrátil odchovanec klubu Lukáš Nahodil.
3: Já mám úplně husí kuži, když jsem tady byl poprvý. Ten zimák je udělaný fantasticky a přicházím z Olmíku, kde vlastně byl akorát led a to bylo všechno. A tady to zázemí, a ty střelnice, tělocvičny, to všechno, to jsou věci, to je přidaná hodnota.
2: Dres Horácké Slávie oblékne po více než 12 letech. Obnovenou premiéru před třebíckými fanoušky si ale odbude při exhibici Hvězdy zpět, kterou se slavnostně opravený stadion otevře.
3: Já se těším na to, že konečně budu hrát doma před svojí rodinou, koupil jsem 16 lístků, takže se těším, že mě uvidějí děti, maminka, tatínek, manželka hlavně.
2: Během léta Horácká Slávia přivedla také obránce Adama Ošmeru a Daniela Bukače nebo útočníka Luboše Roba. Z Brna se také vrátil další odchovanec Radim Ferda. Podle asistenta trenéra Romana Erata teď kádr čeká spíš zužování.
4: My už máme kádr hotový, máme 26 hráčů na ledě a máme konkurenci, myslím, což je v pořádku.
2: První přípravný zápas odehraje Třebíč 11. srpna. Liga začne o měsíc později, 9. září. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina, jsou tu zprávy, slovo má Tomáš Kolátor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lékaři loni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti operaci podstupují opakovaně. Nejlepší výsledky mají podle lékařů transplantace od žijících dárců. Nábor nových hráčů pořádá dětský fotbalový klub Mongangua v Jihlavě. Tým se věnuje hlavně chlapcům z problémových sídlišť a chce jim pomocí sportu dát smysluplnou náplň času. Noví hráči můžou přijít na první trénink s náborem dnes od 18 hodin na umělé trávě v areálu FC Vysočina. Bankovní identitu v Česku používá stále více lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5,3 milionu Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes přijme svého moldavského protějška Antolieho Nosatyeho. Součástí oficiální návštěvy bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuse ministerstvo obrany nezveřejnilo. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. A teď ještě počasí, v Humpolci a Dukovanech mají 15 stupňů, v Libici nad Doubravou 13. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západní nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 38 ve směru z Jihlavy na Znojmo se u Hladova stala nehoda dvou aut a průjezd tam je omezený a kyvadlový. Počítejte s drobným zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Říká se jí také tichý zabiják. Žloutenka typu C se totiž zpravidla nijak neprojevuje. I proto o ní většina pacientů neví. Lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne hepatitidy. Téma dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli. Teď máme 3 minuty po půl deváté a zpívá Ilona Čáková. Zvuk.

0: 8.38, máme úterý 28. července a dnes je Světový den hepatitid. V Česku s nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije podle odhadů lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci nic netuší, přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím mi volal pan doktor, říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
1: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
3: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
3: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
3: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
4: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
3: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
3: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Máme 8:45, nabízíme předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Je tady meteorolog Petr Minster, dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak máme tady 28. červenec, jaký bude z pohledu počasí?
2: Bude hezké počasí, už teď se ta oblačnost, která se ještě nad Vysočinou někde vyskytuje, tak se rozpadá, ale je to neškodná oblačnost, srážky se z ní nevyskytují. Ráno bylo poměrně chladné, by se dalo říct od 14 do 10 stupňů, pár stanic a údolích se dostalo i lehce pod 10 stupňů. Ještě zítra si takové ráno nebo podobné můžeme užít, ale potom už to můžeme odpočítávat opravdu k těm horkým ránům také, protože horké odpoledne už budeme zažívat o něco dříve. Dnes ty teploty vystoupí ještě na těch opět znova příjemných 25 až 28 stupňů. Oblačnost se bude vyskytovat během dopoledních hodin, vyroste taková ta drobná kupovitá oblačnost a večer se potom bude vyjasňovat, takže bude převážně slunečno. Nicméně zítra tam nějaká oblačnost také ještě je, pořád ještě v oblasti vyššího tlaku vzduchu. No a potom už ty další dny budou opravdu teplé, zítra ještě ty teploty jenom na některých místech dosáhnou tropické třicítky 29 až 32 stupně, ale ve čtvrtek už tropy čekáme odpoledne všude 33 až 36 stupňů, ale tam tu předpověď budu muset upravit, protože se takzvaně vyloupla možnost, že by se objevila i nějaká přeháňka. Je to také z toho důvodu, že my jsme sice zvyklí z těch letních období na teplo při vysokém tlaku, to znamená, že to slunečné počasí. Nicméně tady bude ten tlak docela nízký a mohou se právě vyskytovat nějaká zvětšená oblačnost s přeháňkami. Takže v ten čtvrtek tam nějaká možnost je v odpoledních hodinách, ale to pořád nemění nic na tom, že ten vzduch bude opravdu teplý a ještě teplejší v pátek.
0: Ano, takže opět budou v kurzu opalovací krémy. Děkujeme za předpověď a loučíme se. Byl s námi meteorolog Petr Minster. Naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina se 8:45 loučí Robin Šalamon. Přeju vám hezký den. Po 9. hodině s vámi bude Martin Vašíček. Já opět zítra ráno v 5.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: No já fakt nemám rád ty vtipy o těch blondýnkách, fakt jo. Ale tenhle je dobrý, jo. To se takhle baví dvě blondýnky. A ta jedna říká, hele, hlásili, že z jihu přijde teplá vlna. Jo, to jsem zvědavá, za kolik budou prodávat klubko.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Energetické společnosti v posledních letech zvýšily investice do distribuční sítě. Víc budou investovat i v budoucnu. Studentky z Humpolce vytvořily vzdělávací městskou hru. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se mají dnes setkat ve Washingtonu. Dnes bude slunečné počasí s drobnou oblačností a teplotami do 28 stupňů. Pravidelné zprávy začínají, pohodový poslech přeje Tomáš Kolátor. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Například ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. To je dvakrát víc než před 5 lety. Společnost EGD letos investuje 9 miliard korun. Před 2 lety to bylo 6 miliard. Do sítě se totiž v předposledních letech připojuje čím dál víc domácích fotovoltaických elektráren. Přibývá

0: módním průmyslu připravili studentky Humpoleckého gymnázia. Na 9 stanovištích rozmístěných v centru města se lidé dozví, jaký je proces výroby oblečení nebo odkud pocházejí využívané materiály. Pokračuje jedna z autorek hry, Magdalena Křížová.
1: Když projdete všech 9 plagátů a přečtete ty písmenka od 1. k 9. plagátu, tak získáte právě tu naší tajenku, za kterou se dostávají odměny. Chceme předat, že změna nemusí být velká, a že vlastně chovat se udržitelně není až tak těžké, jak se může zdát.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu. Na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Po 2 letech se vrátili hokejisté Horácké Slavie Třebíč do své domácí haly. Tento týden tam začali trénovat na ledě. Stadion v Třebíči prošel kompletní rekonstrukcí. Přibylo na něm i zázemí, které dřív chybělo. Právě vylepšení podmínek bylo jedním z důvodů, proč se do klubu vrátil i jeho odchovanec, útočník Lukáš Nahodil, který poslední roky strávil v Olomouci.
3: Přicházím z Olmiku, kde vlastně byl akorát led a to bylo všechno. A tady to zázemí pro ty děcka hlavně, když vezmu, můj malej začíná hrávat hokej, takže ty střelnice, tělocvičny, to všechno, to jsou věci, to je přidaná hodnota pro tu mládež, je to něco neskutečného a ten klub se zase může posouvat dál. Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě mají 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 18. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západní nebo severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Štoky a Jihlavou na silnici 38 se tvoří kolony v obou směrech. Ucpaný je pak i sjezd z dálnice D1 a přivadič od Jihlavy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne, krátce po 9. hodině při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Jemná bagetka s bůčkem naloženým ve speciálním marinádě. Dali byste si a víte, kde byste si mohli pořídit? My vám to povíme už za okamžik v našem vysílání.
4: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: 9 hodin a 12 minut a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Cestovatelé nebo milovníci asijských jídel pravděpodobně znají sendvič, kterému se říká banh mi. Pokud jste nic podobného ještě neokusili, poslechněte si, jaké rychlé občerstvení byste mohli zkusit třeba ve Vietnamu na ulici, ale také u nás na nejrůznějších festivalech pouličního občerstvení.
2: V létě se jí dobře venku, ať už na zahrádkách restaurací, nebo třeba na nějakém burgerovém festivalu či přehlídce světových kuchyní. Pokud narazíte na stánek, který bude nabízet občerstvení z Asie, konkrétně z Vietnamu, možná dostanete chuť vyzkoušet si třeba sandwich banh mi. Jestli raději předem víte, co si objednáváte, tady je vysvětlení a podrobný popis této dobroty od majitele žďárského bistra Papis Matěje Papáčka.
3: Banh mi je základ vietnamského street foodu. Je to velmi specifická, křehká, lehoučká bagetka z bílého těsta. Je hodně nakynutá, takže je velmi jemná. Dovnitř se dává takový nejtradičnější recept, je vietnamský nakládaný salátek z řetkve a mrkve. Je tam česnek, má to poměrně výrazné chutě. My k tomu dáváme grilovaný buček, který je nakládaný ve tmavé sojové omáčce, v česneku a v rybí omáčce. Ještě k tomu je čerstvá okurka a majonéza s rybí omáčkou. Bagetku je těžký sehnat, ale pro domácí použití, když si seženete nějakou křehkou bagetku od místního pekaře a velmi čerstvě rozpečete na másle, tak to může mít podobný efekt. Ale jakoby ta bagetka má fungovat fakt jen jako takový papír na to, co je uvnitř. Ještě se to třeba dělá tak, že ta bagetka se vydlabe, aby byla opravdu jen jakoby kůrka a kousek toho těstíčka, aby to bylo tenčí, protože tak to má vypadat.
2: Matěj se zajímá o to, jak se vaří v jiných zemích velmi dopodrobna, takže jeho recept na vietnamské banh mi můžeme všichni klidně vyzkoušet i doma. A buček naložený v sojové a rybí omáčce, ten rozhodně za pokus stojí. Tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po čtvrt na deset. Rekonstrukce žďárského zimního stadionu se protáhne. Proč a jak to ovlivní chod sportovních klubů a začínající sezónu? Tak o tom budeme mluvit v našem vysílání už za několik minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a dohráli jsme vám skupinu Činasky. Rekonstrukce zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou nebude hotová v původním termínu. Tamní hokejisty tak čeká dočasné stěhování. Podrobnosti má redaktorka Magdalena Machová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Co zdržení způsobilo a víme, jak bude dlouhé?
1: Zdržení způsobil souběh hned několika okolností. Jednak si opravy ledové plochy vyžádaly rozsáhlejší práce, než se původně zamýšlelo, a zároveň došlo i ke komplikacím při výrobě mantinelů a plexiskel. Zatím nevíme přesně, o kolik se práce protáhnou. Město stále jedná se zhotovitelem o finálním termínu dokončení rekonstrukce. Původně měl být stadion připravený k provozu už teď v srpnu. Termín aktuálně zhotovitel posunul na 21. září. Město ale zatím jednoznačně ten posun zahájení sezóny neschválilo, vysvětluje tisková mluvčí Blanka Sobolová.
2: Snažili jsme se napřít všechny síly pro to, abychom to v tom krátkém čase stihli zrekonstruovat, tak aby oni mohli normálně navázat na začátek sezóny. Schválně to bylo plánované na přestávku, kterou tyhle sporty mají.
1: V případě posunutí termínu dokončení oprav bude totiž město muset omezit chod hokejového klubu a tréninky podle možností jednotlivých družstev přesunout do okolních obcí. Aktuálně proto jedná o případné kompenzaci tohoto řešení.
0: Kam by případně hráči museli dojíždět?
1: Možností je několik. Jisté víceméně je, že tréninky žďárského hokejového týmu budou zhruba na měsíc přesunuty, a to z největší části do Bystřice nad Pernštejnem a dále do Velkého Meziříčí a Chotěboře. Doprava na tréninky do okolních měst bude s velkou pravděpodobností individuální a sekretář klubu a trenér druholigového hokejového týmu Martin Sobotka doufá, že jim rodiče malých hokejistů vyjdou vstříc.
3: Ta situace není úplně jednoduchá, ale zase jako nemáme to rozkopaný tady na 2-3 roky zatím, takže já věřím tomu, že ty rodiče to pochopí, že se ta úprava nebo ta, že se to muselo udělat, protože to havarijním stavu už ta plocha musela se udělat, a že se bohužel ty práce někde kvůli mantinelu nebo těm plexiskům protáhly, to se nedá nic dělat, takže si myslím, že i ty rodiče, i ty kluci to prostě akceptují a pak budou mít tady výbornou plochu s parádníma mantákama, takže si myslím, že ten měsíc si myslím, že nikoho nezabije, aby jsme někde měsíc dojížděli.
1: Já ještě doplním, že žďárský klub čítá kromě druholigového týmu mužů také 7 mládežnických oddílů.
0: Připomeň, proč a taky co na žďárském stadionu vůbec opravují?
1: Rekonstrukce zimního stadionu začala v březnu tohoto roku. Opravy za 37 milionů se týkají hlavně výměny chlazení a ledové plochy a taky nových mantinelů a plexiskel. Nová ledová plocha bude mít rozměry 60 x 28 metrů a parametry vyhovující mezinárodním standardům.
0: O tom, že se nejspíš protáhne rekonstrukce zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou, jsme mluvili s naší redaktorkou Magdalenou Machovou. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Krátce po půl desáté posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Slyšeli jste někdy pojem jíst tátovou vidličkou? Dřív se používalo toto rčení poměrně často. Mluvit o tom bude Miroslav Marek.
2: Bejvávalo.
3: Co kdysi znamenalo jísti tátovou vidličkou? Tentokrát se v našem brouzdání dávno minulými časy zaměřme na vidličky. Dlužno poznamenat, že obyčejní lidé u nás začali vidličku jako součást příboru běžně používat až ve druhé polovině 19. století. Ve středověku se jedlo převážně rukama. Jakási vidlice s dvěma hroty a o dost větší, než je naše vidlička, existovala dávno, ale používala se jen v kuchyni při vaření či při napichování masa. To až někdy v 17. a 18. století se vidlička u takzvaně lepších lidí začínala stávat jednou z částí souboru, kterému se pak říkalo příbor. Vidlička bývala ze stříbra, ale také alpaky nebo z různých slitin, z ocely, držadlo bylo buď kovové či s dřevěnou střenkou. Zajímavé je ovšem i to, jak tenhle vlastně, protože špičatý, tak i tak trochu nebezpečný kuchyňský nástroj pronikl do našeho jazyka. V češtině se svého času třeba používal běžně výraz, který zazněl v úvodu – jí tátovou vidličkou. Používal se, když někdo jedl rukama či prsty připomínajícími onu vidličku. Nabírat někoho na vidličku zas znamenalo dobírat si ho, dělat si z něj legraci. Měl-li někdo pichlavý pohled, říkávalo se, že má oči jak vidličky. Chodit jako po vidličkách znamenalo schrbeně. A když někdo třeba od nadřízeného nazbíral vidliček a špiček, tak to dostal pořádně vyhubováno. No a zítra o starodávném léčení.
2: Bejvávalo.

0: zdraví.
1: Myslíte si, že je osvěta o opalování dostatečná? Že se lidé před sluncem chrání správně?
2: S osvětou je to těžké. Ty informace jsou dostupné, ale lidé je přehlížejí. Nevěnují jim pozornost nebo je neberou vážně. Hlavně, že nám se líbí, když jsou opálené a riziko tak nějak bagatelizují. Chtějí se opálit rychle, vystaví se dobrovolně i tomu polednímu slunci. Nechci opakovat opačný extrém. Pobyt na slunci je určitě fajn. Ale ve zdravé míře, takovému tomu slunci v poledne a časné odpoledne je lepší se vyhnout. I když se nám nezdá to slunce pálivé, vždy je vhodné použít krémy s ochrannými faktory. Bohužel každé to spálení si pokožka pamatuje a zvyšuje se tak riziko kožního nádoru. A mimochodem pokožka také rychleji stárne.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysoká.

0: Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já už, Heleně Vondráčkové, trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine. Nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak ne. Já vás. Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: Úplně v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předovolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se děcka vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám.
1: Tábora.
0: Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji,
0: naschledanou. Tak tolik, pan Martin. Nezlobte se, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvůli prodloužené opravě zimního stadionu budou muset žďárští hokejisté na tréninky jezdit do okolí. Podle premiéra Babiše by mohl být příští rok schodek rozpočtu výrazně pod 400 miliardami. Polská strana Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení bývalého premiéra a dalších poslanců. Dnes bude slunečné počasí s drobnou oblačností a teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Opravy ledové plochy mantinelů a plexiskel ve žďárském zimním stadionu nebudou dokončené v původním termínu. Místo půlky srpna se práce protáhnou až do 21. září. Město ale o finálním termínu stále jedná se zhotovitelem. Prodloužení rekonstrukce zasáhne i chod sportovních týmů. Například žďárští hokejisté budou trénovat v okolních městech. Pokračuje sekretář klubu a trenér A mužstva Martin Sobotka.
2: Situace není úplně jednoduchá, ale zase jako nemáme to rozkopaný tady na 2-3 roky zatím, takže já věřím tomu, že ty rodiče to pochopí, že se ta úprava nebo ta, že se to muselo udělat, protože to bylo to v aválním stavu, že ta plocha musela se udělat a že se bohužel ty práce někde kvůli mantinelu nebo těm plexiskům protáhly, to se nedá nic dělat, takže si myslím, že i ty rodiče, i ty kluci to prostě akceptují a pak budou mít tady výbornou plochu s parádníma mantákama, takže si myslím, že ten měsíc, si myslím, že nikoho nezabije, aby jsme někde v měsíc dojížděli.
0: Schodek státního rozpočtu v příštím roce

0: nepodepsali věrnost PiSu.
1: Sdružení Rozvoj plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
2: Do ostatní chvíli...
1: Morawiecký tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PiSu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězstvím. V dohrávce porazili v Brně nováčka Artist 4-2. A fleretista Alexandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Velký úspěch zaznamenali i kordisté před 2 roky v olympijské Paříži, kde vybojovali 3. místo. Podle předsedy Českého šermířského svazu Oldřicha Kubišty, ale zájem dětí o tento sport zatím výrazně neroste.
3: Si myslím, že v Čechu bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, který sport jako chtějí, aby děti dělali. Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Košeticích je 18 stupňů, v Přibyslavi 17. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západní nebo severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebícku u Nových Syrovic ve směru na Dešov se střetla 2 osobní auta. Projedete tam s opatrností. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na kilometru 88 pak stojí pro poruchu odstavené vozidlo.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 10. hodině posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, to úterní s datem 28. července. Víte, že koza přeleze, podleze nebo vybourá jakýkoliv plot, jen aby utekla? Zkušenosti chovatelky koz a také výrobkyně kozích sýrů uslyšíte i v dnešním příběhu z Vysočiny už za několik minut.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a zpívali vám Karel Černoch a Iveta Bartošová.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: První dvě místa v nejobsazenější kategorii mlékárenských dnů v Přibyslavě a dvakrát za sebou ocenění regionální potravina se dvěma různými výrobky získala Kateřina Facková z kozí farmy Vlčí hory na Humpolecku. Na výrobu sýrů, dojení i práce kolem stáda zvířat je i při velké podpoře celé rodiny úplně sama. Výsledky ale odborníci ocenili, že jde o kozí sýry, není u výrobků z mléka od anglo-nubijských koz vůbec poznat.
2: A co v tom kyblíku máte?
3: Takovou směsku různých obilí a vojtěškový granule. Matilda, Kozel, Karel, Johana, Magda, Emička.
2: Podle fleku je
3: Helena.
2: Poznáte?
3: No, já je poznám nejen podle vzhledu, ale kdyby ty kozy někdo ukázal ze zadu, tak je poznám je podle vemene. A někdy je poznám je podle hlasu, protože jsou některý, který jsou vyloženě jako otravný a futmečej. Většinou v době, kdy mají dostávat krmení. Toto jsou kartáče z vozů, údržba, silnic a dálnic. Už opotřebují. Vyměněný a my jsme je tady využili na to, aby se holky měly o co podrbat.
2: Kateřina Vacková z farmy Vlčí hory mi ukazuje svoje stádo koz. Díky nim vyrábíte kozí sýry, které získaly několik ocenění. Co to pro vás znamená vyrábět kozí sýry?
3: Standardně mám budíka danýho na pátou a pak následuje cesta do stáje. Musím kozy podojit, to mlíko musím uskladnit, pak následuje krmení, potom raním v obstarání, jdou do výběhu, než pak je to odpolední dojení. No a pak se jdu převlíknout a následuje práce v sýrárně.
2: Protože hygienické podmínky u výroby potravin jsou velmi přísné, tak my do vaší sýrárny jenom nakoukneme přes sklo. Ona ta sýrárna je celkem malička, je to jako taková kuchyň.
3: Já si myslím, že mám nejmenší v republice.
2: A kolik litrů denně zpracujete?
3: Průměrná koza by měla nadojit ty 2 až 3 litry. Dojí se dvakrát denně, koncem sezony už jenom jednou denně, takže jsem nosívala v průměru tak těch 12-15 litrů. Ale nespracovávám každý den, 2 dny sbírám a pak zpracovávám.
2: Přinesete si ty kyblíky s mlékem, ano, a jdete na to. Co se dělá?
3: Proběhne pasterace. A pak samozřejmě následuje přidání kultur podle typu sýra, který chcete vyrábět. Potom se tam dá sýřidlo, počká se, až se mlíko zasíří, pak se sýřenina nakrájí a už se vlastně vyndává do formiček. A pak se solí v solném nálevu. Z jedné várky dokážu teda vyrobit čerstvý sýry, který mám dneska ve 3 druzích. Čerstvý bez příchutě, česnekový s čerstvým česnekem a potom ještě s bylinkama. Z toho samého materiálu já vyrábím ještě i ty nakládaný ve 2 druzích, v oleji slunečnicovým a ve sladkokyselém nálevu.
2: Kateřina Vacková na samotě ve Vlčích horách vyrostla a zvířata vždycky chtěla. Přesto vystudovala uměleckou školu a pak léta pracovala jako restaurátorka. Kozy nakonec pořídila kvůli dětem a už u nich zůstala.
3: Já tenkrát, když ty dětičky byly hodně maličký, tak aby ty děti měly to zdravý kozí mlíko, tak jsem pořídila první kozu. A protože kozy jsou opravdu diagnóza, takže ono u něj taky někdy nezůstane. Tohleto anglonubijský plemeno se jako vyznačuje tím, že to kozí mlíko nemá ten typický kozí zápach. Kdybych narazila kdysi dávno na jiný plemeno koz, tak možná dneska bych neměla sýrárnu a nevyráběla sýry. Koza se dostane všude a vždycky říkám, kozy by mohly testovat věznice. Myslím si, že neexistuje oplocení, aby se nenašla koza, která to zdolá.
2: Kolikrát jste musela tady chytat kozy, které prchly?
3: Možná bude lepší, když se zeptáte, kolikrát jsem nemusela.
2: Z Vlčích hor Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Léto na koupališti v Bystřici nad Pernštejnem. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina v 10 hodin a 18 minut. Určitě znáte Stonehenge v Anglii. Věděli jste, že jeden takový máme i na Vysočině. Za pár minut se tam vydáme společně s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Lucie Bílá dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Stonehenge v Anglii všichni dobře známe. Na Vysočině se jeden takový nachází, a to nedaleko Počátek na Pelhřimovsku. Na místě už máme i našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou. Tu taky vítám i v našem vysílání. Adélo, pojď nám celé místo více přiblížit.
2: Dobré dopoledne. Tohle poněkud tajemné místo je velmi vyhledávaný turistický cíl a jedná se o repliku památky Stonehenge. Ta je tady známá jako kamenný kruh druidů. Nachází se přibližně 3,5 kilometru od Počátek a jedná se o největší kruh tohoto typu. Tvoří ho 33 kamenů, takzvaných menhýrů, umístěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. No a potom v jeho středu je umístěný 34. kámen ve výšce 717 metrů nad bořem. A tento kruh vzniknul v roce 2014 a autorem je psychotronik a významný český odborník v oboru energie krajiny Pavel Kozák.
0: K čemu takový kamenný kruh vůbec sloužil?
2: Kruh je považován za symbol harmonie, zdraví a osobního rozvoje. Takže kamenné kruhy představují jeden z typů megalitických staveb, které vznikaly už v různých částech světa během pravěku. A do těchto kruhů se také musí vstupovat pouze z jednoho místa. Ty přírodní kameny a krystaly by měly mít specifické energetické vlastnosti a jejich uspořádání do kruhu může potom vytvářet takové harmonizující prostředí. Střed kruhu je ještě energeticky propojený s obvodovými kameny, takže by měl mít i léčivé účinky.
0: Zmiňovala jsi, že se do tohoto kruhu vstupuje pouze z jednoho místa. Tak z jakého?
2: Vstupuje se do něj pouze ze západní strany, to najdete velice snadno, protože se nachází mezi dvěma nejvyššími kameny a pokud chcete, aby na vás kruh působil opravdu správně, tak musíte do kruhu vstoupit, ale také vystoupit pouze tímto průchodem. U kamenu u vstupu byste se měli na chvilku zastavit, dotknout se jich, no a já, protože jsem zvědavá, tak jsem to taky zkusila, takže uvidím, jestli tohle místo opravdu funguje.
0: Právě jsme slyšeli regionálního stopaře Adélu Zachovou, která se nám přihlásila z místa nazvaného Kamenný kruh druidů nedaleko Počátek na Pelhřimovsku. Můžete to brát i jako tip na výlet. Díky za to a naslyšenou.
2: Díky, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.

0: 10:35, posloucháte dobré úterní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. I dnes nás čeká další pěkný letní den. Bude o něco teplej než včera, zároveň ještě nebude takové horko, jako nás čeká nejspíš zítra a v dalších dnech, tak si ho pokud možno užijte někde u vody a můžete si k tomu dát i něco nezdravého, například chipsy. Ovšem ty nemusí vzniknout jen z brambor. Naše babské rady nabídnou alternativu, která bude stejně chutná a možná i o kousek zdravější.
1: Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelli, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových chipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte chipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to v 10 hodin a 49 minut. Vzácné mince a taky medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Na první pohled to skoro nikdo nepozná a nikdo by to neřekl. Kdybyste se ale takové mince dotkli, hned rozdíl poznáte. Vědci do dneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké, gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice nebo síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Když se podíváte tady na ty neumělý,
2: to je, a je takové zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý hlavně.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
3: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických z rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. To je šrafované na okrajích a uprostřed
3: vlastně
2: takový ornament.
3: Rostlinný motiv.
2: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali.
2: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Investice do elektrické sítě v Česku rostou, připojuje se víc solárů a dodavatelé digitalizují síť. Horácké divadlo zveřejnilo program další sezóny. Začne hrou o rodačce z Kralic nad Oslavou. Američané začali s přezkumem své vojenské přítomnosti v Evropě. Dnes bude slunečné počasí s drobnou oblačností a teplotami do 28 stupňů. Pravidelné zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Dodavatelé energií zvyšují investice do svých distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit necelých 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo přitom 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
2: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
0: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje taky PRE. Letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard a 800 milionů korun. Letos bude částka ještě vyšší. Nová sezóna Horáckého divadla začne premiérou hry Anna Pamre. Premiéru jediná profesionální scéna v kraji ohlásila na 12. září. Inscenace přiblíží život české myslitelky a básnířky Anny Pamrové, která se narodila v Kralicích nad Oslavou.
3: Na velké scéně Jihlavské divadlo v září připomene i hry z loňské sezóny. Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, společenstvo vlastníků nebo Duklu. Další premiéra 87. sezóny přijde v polovině září a bude

0: zahájili hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Trenéři David Havíř a Roman Erat mají v současné době k dispozici 5 kompletních řad. Podle Erata se během léta podařilo kádr posílit.
1: My už máme kádr hotový, máme 26 hráčů na ledě a máme konkurenci, myslím, což je v pořádku. Vrátil se Lukáš Nahodil, Luboš Hrob, takže v útoku jsme posilovali hodně.
2: Počasí.
0: Pelhřimově teploměry ukazují 19 stupňů, v Moravských Budějovicích a Jihlavě 21. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne tvorba kupovité oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 25 až 28 stupňů a zafouká jen slabý západní nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor mezi Lipkovou vodou a Hatečním rybníkem na Pelhřimovsku. Střetla se tam 2 auta. Opatrně pak i při výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou na Výčapy. Tam měla nehodu taktéž 2 auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po 11. hodině a dnešním hostem našeho vysílání je člověk, který prošel cestou, na které nechyběly úspěchy v biznisu, ale i tvrdý pád na dno. Jako úspěšný manažer mířil za kariérou, penězi a taky uznáním. A životní zlom v podobě vyhoření a osobních ztrát ho přivedl k úplně jiné cestě, ke coachingu a hledání hlubších souvislostí mezi pracovním a osobním životem. V dopoledním rozhovoru budeme mluvit o tom, co se stane, když výkon přestane dávat smysl, jak poznat hranice vyhoření a proč někdy musí člověk ztratit všechno, aby znovu našel sám sebe. Mým hostem je dnes Milan Žatečka. Krásné dopoledne.
4: Dobré dopoledne, Helo.
2: Host Heli Dvořákové.

0: jim je dnes Milan Žatečka, tak co byste mi řekl?
1: Pokora. Asi to nebude ani jedna věta, bude to jedno slovo. To je asi tak, to je slovo, který nejvíc vystihuje ten rozdíl mezi minulostí a současností.
0: Co pro vás vlastně dneska znamená úspěch? Má jiný obsah, než měl dřív?
1: Určitě. Já teďka vnímám úspěch sladit, mít nějaký balanc mezi pracovním a osobním životem, protože jakmile se jedna strana nějak rozhodí, něco se děje, co já třeba hnedka nechytnu, tak to má hnedka vliv a dopad na tu druhou. A než to najdu, tak to chvíli trvá, takže ten úspěch je teďka v tom, že opravdu potřebuju mít slazený tyhle oblasti svého života, aby to jelo v takovém tom flow.
0: No, vy se netajíte tím, že jste kdysi šel za kariérou, penězi a taky uznáním. Jak tehdy vůbec vypadal ten váš běžný život?
1: Kariéristicky, výkonově, bylo to opravdu tak, mě velmi naplňovalo stávat ve 4 v 5 hodin, připravovat si materiály, v 6 hodin vyjíždět přes půl republiky na jednání, který začíná v 8, jezdit na meetingy, které byly třeba 3denní a mimo Českou republiku a řešit tenhle styl života, neustále nějaké výzvy, jednání, vedení týmu, to prostě pro mě bylo to žrádlo, který mě naplňovalo tak.
0: Kdy se vůbec začalo ukazovat, že to všechno vám vlastně nestačí?
1: Tak ty impulzy, ty, které šly ode mě ke mně někde z hlouby, tak ty jsem velmi vytrvale ignoroval, takže teďka ani nedokážu říct, kolik jich bylo nebo jak byly silné. Pár momentů umím chytit v těch vzpomínkách, kdy jsem si už říkal, že něco se děje, ale přece to nemůže popřít to, co dělám. Ty silné impulzy samozřejmě přicházely z okolí, primárně rodina, nejvíc samozřejmě manželka a i ta rodina kolem.
0: Takže co byla ta první facka, která vám řekla, hele Milane, a dost?
1: První facka byla první operace, 2-3 dny před 4 dnem, kdy z ničeho nic jsem byl na sále a musel jsem jít okamžitě, a to jsem si moc dobře uvědomoval, že je tím stresem a že je tím, jak žiju, respektive tím, jakým nasazení a v jakým výkonu jedu. Pak bylo dlouho nic, protože mi bylo dobře a v podstatě za 360 asi 3 dnů přišel ne další operace, to už byl zákrok, ale který přímo navazoval na tu operaci, takže se to takhle potkalo ve stejný čas, stejný téma, a tam už teda přišla, o tom už přišlo uvědomění. 2 měsíce na to přišel další zákrok, pak ještě nějaká vyšetření, a když se vlastně zjistilo, že se nic nezjistilo, že opravdu je to tím, jak valím, tak tam už přicházely ty první facky, kdy to fyzické tělo mi potřebovalo velmi důrazně říct, že takhle už úplně ne.
0: Dokáže se člověk potom všem vlastně vůbec, chci říct, uklidnit? Že si řekne, dobře, tak uberu. Jde to vůbec ubrat při tom tempu, které vy jste měl?
1: No, já budu mluvit o sobě. Ne, o mně konkrétně je to opravdu o tom těle, že muselo přijít to tělo. Dokonce ani mi nestačili lidi v mém okolí, ti, na kterých mi záleželo, ani u těch to nebylo dostatečné pro mě, abych to prostě vnímal, protože ta vidina toho, jak se vyvíjím, jak rostu, ať už kariérně, jak jdu nahoru, jak získávám, tak byla tak silná, že vlastně muselo přijít až to tělo a říct mi jeden den vyloženě, to bylo ráno, teď se z toho křesla prostě nezvedneš, teď už ne. Dítě tam na mě čekalo, až půjdeme do školky, a už jsme tam nedošli.
0: Už jste tam nedošli. Zůstávejte s námi, hostem dobrého dopoledne je dnes Milan Žatečka. Za každý.

0: Dvořákové.
1: Dnes je mým hostem interim obchodní manažer a taky coach Milan Žatečka. My jsme před pár minutami hovořili o vašem plném nasazení pracovním i o tom, že až zdraví vás několikrát varovalo, abyste zpomalil, i přesto jste si k tomu takzvaně musel dospět sám, ale možná se někdo teď zarazil u toho pojmu interim management. To je pro řadu lidí pojem hodně neznámý. Jak byste vlastně popsal to, co děláte, čemu se věnujete?
2: Tak bavíme se o třech pilířích. Najímají si mě firmy, které potřebují postavit obchodní oddělení. Je to o tom, že doteďka jim obchod fungoval takzvaně sám, reaktivně, stačilo to a buď to chtějí růst, anebo už to nestačí. A neví, co s tím, neví, jak poskládat obchodní proces od začátku, vyhledávání, oslovování, vedení prvních kontaktů, jednání, pracování s tím follow-upem, jak na to. To znamená, je to... Ten první pilíř je vlastně o kompletní tvorbě toho obchodního procesu a obchodního oddělení. Druhý pilíř je postaven na takzvaném krizovém řízení, kdy firma má postavený obchodní oddělení, má tam obchodní zástupce, ale něco se děje, ty peníze nepřichází, zakázky nepřichází. Takže tam vstupuji v rámci validace toho, jestli ten současný proces, jak je nastavený, jestli ho umíme nějak zpochybnit, upravit, to je relativně velmi rychlé. A pak je ta akce, kdy si opravdu jdeme za výsledky a cesta toho, jakým způsobem za těmi výsledky jdeme, tak to už je individuální, ale je to opravdu o tom, že tam se řeší ten výsledek. Tam není prostor pro rozvoj, tam není prostor pro žádný, já nevím, školení, když to tolik nedělám, trénink, coaching, tam opravdu jdeme za tím cílem, za těmi výsledky a z něj jsem také hodnocený.
1: Co vás vůbec téhle profesi přivedlo a čím vás formovala možná?
2: Já v podstatě mám za sebou tři zaměstnavatele. U toho prvního jsem byl 7 let, u druhého 10 let a u toho třetího taky 7 let. A já jsem si všímal, že vždycky po nějaké době, třeba těch 5 letech, vidím a vnímám, jak jsem v té bublině. Z toho, že jsem neuvěřitelně zvědavý, co se děje venku, na těch samých pozicích. A vlastně u toho třetího zaměstnavatele, výrobní firmy, kde jsme jednali i s našimi obchodními partnery, kteří měli taky své obchodní zástupce, tak jsem dostal tu možnost se s nimi podívat na ten trh, abych já sám je edukoval v rámci produktu tenkrát. A mě to tak fascinovalo, ukazovat jim to, co ten korporát do vás v té minulosti opravdu nasypal takzvaně, ať už vědomostma, penězi, časem, tak to, co jim já můžu předat, tak pro mě bylo tak neuvěřitelný, že jsem se o to začal zajímat víc.
1: Dá se tedy říct, že v té vaší kariéře byl právě ten moment, který vás profesně i lidsky zásadně změnil?
2: Neřekl bych zásadně, ale byl to rozhodně moment, který měl velký vliv na to, jak jsem se rozhodoval dál.
1: My jsme hovořili o tom, že u vás došlo k vyhoření, vlastně i k rozpadu rodiny. Jak se to období vůbec projevovalo v tom každodenním životě u vás?
2: No, prvně přišlo, řekněme to, vyhoření. Chvilku na to došlo k rozpadu rodiny. Tam, jak se to projevovalo, no už jsem nebyl ten, který v 5 hodin stával a těšil se na to jednání, ale v prvních týdnech jsem se učil s pračkou, abych uměl vyprát. Pak jsem poznával troubu, pak jsem poznával nějaký recepty, protože děti si říkali o to, co mají rády a já jsem byl do té doby zvyklý to jíst a teďka jsem to potřeboval i připravit. Takže ten zlom tam byl zásadní a vlastně v tom přicházely takový ty výzvy typu, no tak, teďka jsem měl v podstatě 15 hodin denně na práci a zbytek měl na spánek. A teďka to bylo x hodin na práci, mnohem víc času na děti a potřeboval jsem i spát a na to bylo nejmín času. Takže to období bylo jako hodně turbulentní, velmi zajímavý, dneska na něj vzpomínám fakt jako rád.
1: Jak jste si od té doby tedy vy uspořádal ten čas? Jak se proměnil ten žebříček hodnot?
2: Tak, řekla jste to správně, hello, hodnoty. Já, když se tohle stalo, tak jsem poprvý, je to 8 let teďka, tak jsem poprvé natrefil na koučku, která mě pomalinku vedla k tomu, že hodnoty nemusí být jenom v penězích, kariéře, obleku a hotelu, v kterým spím a autě, v kterým jezdím, ale že to jsou i další věci. Tam jsem začal rozpoznávat to, co znamená maličkost a přítomnost v těch každodenním životě. Ono to šlo všechno jakoby postupně. To znamená, že já jsem se pomalinku učil vnímat to, že jsem schopnej a produktivní tak, že dokážu mít příjem takový, aby jsme se měli dobře, ale zároveň potřebuju mít čas i na sebe. A upřímně ono to bylo objevování tak sebe jako role otce samozřejmě, protože to mi nic jiného nezbylo, ale ono to bylo i objevování sebe samotného, protože já jsem byl nějak vychován, nejenom rodiči, nejenom systémem školy a podobně, ale i tím korporátem. Všechno to od A do Z v podstatě směrovalo k výkonu. Vyjímá tu rodinu, že jo, tam byla láska ze všim všude, ale jinak to bylo opravdu o tom výkonu. A pak jsem najednou začal zjišťovat, že potřebuji poznat sám sebe víc a že vlastně nevím úplně, kdo jsem a nevím, jaký mám třeba styl výchovy. V jednu chvíli zjistíte, že tak, jak jsem byl vychovávaný já, a řeknete si, no ale já jsem teďka žiju, jak žiju, takže jsem byl vychovávaný správně. No ano, byl, ale já už takhle vychovávat nechci, protože doba je jinde, ale hlavně já jsem jiný a to, jaký jsem vlastně objevoval v těch dalších letech, takže na to bylo mnohem větší zaměření než na tu práci.
1: Říká dnešní host, dobrého dopoledne, Milan Žatečka.

0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem interim obchodní manažer a taky coach Milan Žatečka. Kdy jste se dostal k tomu, že jste si řekl, hele, myslím, že už sám sebe zvládnu a jsem připraven na to koučovat i další a pomáhat jim?
1: Já vám řeknu přesně termín. Bylo to 14. února 2024, kdy jsem se ráno zbudil, otevřel jsem tabulku, kde byla nějaká příprava na prezentaci pro management v rámci Evropy. A já jsem vlastně zjistil, že takhle ne, že už jsem opravdu zralej na to, jako udělat ten další krok. A pro mě to byl velký krok, protože když se bavíme o rozpadu rodiny, tak tam to, způsobil jsem si to sám, ale ten krok udělal někdo jiný. Udělala to má polovička tenkrát. A já jsem spíš byl v té roli oběti tenkrát. Ale teďka jsem byl já ten, kdo udělal to obrovské rozhodnutí ze všem všude. Ani jsem nevěděl, co to pořádně bude znamenat. Takže to byl ten den, kdy jsem si opravdu řekl, že tohle mi dává smysl a já touhle cestou prostě musím jít, protože když děláte věci, které umíte, jdou vám, ale vlastně nechcete dělat. Přitom jste v nich dobrý a přitom vás bavili. Máte studený pot, to bylo tenkrát toho 14. února, tak opravdu studený pot, tak vlastně to už je zase to fyzické tělo, mi prostě potřebuje říct, neboj se, jo, ta sebedůvěra, ta sebehodnota tam je, takže už se neboj, teďka ti to dávám fakt jako najevo takhle, zase nestačilo okolí, jdi to dělat, máš na to, jsi skvělej, bla, bla, bla. Ne, potřebovalo přijít to tělo a zase mi to ukázat ono.
0: V tom případě, s jakými tématy se na vás lidé asi nejčastěji obracejí? S čím přicházejí?
1: Často je to o tom, že jsem v nějakém stavu, není to úplně špatný, ale něco se děje. Úplně nevím, co se děje, na oko je to v pohodě, ale je prostě tam něco je. Často je to opravdu o tom vyslechnout, naslouchat, ukázat nějaký svůj pohled a nehodnotit.
0: Vidíte třeba často i v těch lidech ty podobné vzorce, které jste kdysi prožíval vy?
1: No a já když se teďka vrátím k tomu ledovci,
0: no,
1: tak vlastně pokud na jednom konci ledovce jsem já, na druhém konci ledovce je můj klient, tak ale pokud jdete do té špice, tak vždycky tam najdete něco podobného. A tak jako já pomáhám lidem, tak musím naprosto na rovinu říct, že i oni pomáhají mně, protože i já si tam po tom koučování kolikrát najdu ta svá témata, která si potřebuji ještě vyčistit já zase se svým koučem.
0: Co může udělat člověk, který je třeba přetížený nebo se cítí přetížený, anebo ztrácí ten směr? Jaký první krok by podle vás měl udělat?
1: Svěřit se, nechat se vyslechnout a opravdu nechat se vyslechnout bez hodnocení, jenom s tím nasloucháním. Spousta lidí poslouchá a pak vám na to dává zpětnou vazbu. Ale naslouchat, to znamená umět číst mezi řádky anebo číst to, co vůbec není řečeno a nehodnotit to, maximálně k tomu dát nějaký neutrální postoj, který spíš vede k zamyšlení než hodnocení, tak je ten první krok, který opravdu musím říct ze své vlastní praxe a proto jsem přešel na ten coaching, tak i z praxe s mými klienty je nejlepší vstupní branou do tohohle.
0: Velkou roli ve vašem životě hrají i děti. Co třeba vás naučili v životě, na co třeba jako dospělí často zapomínáme?
1: Tak děti mý dva pubertáci a děti bezdomova, to je taková druhá oblast. Mm-hmm. Já jsem zmínil ten 14. únor, kdy jsem dal výpověď a ten samý 14. únor jsem zavolal do dětského centra paní ředitelce s tím, že chci pomoct. Já nevím jak, ale chci se s ní sejít a chci nějak pomáhat. Samozřejmě, že jsem tam jel s tím, že nejideálnější varianta je, kolik peněz mohu poslat. A v tom našem rozhovoru vlastně zaznělo, ty děti neznají jako mužský vzor. A vlastně jsme došli k tomu, že jenom to pro ně být jako dobrovolník, zahrát si s nima fotbal, strávit s nima nějaký čas pravidelně, aby o tom věděli, tak je to nejvíc, co může být. A to vlastně kompletně změnilo to mé vnímání toho, jak já dokážu pomáhat. Co se týče mých dvou pubescentů, ty mě zase učí to, ty mě učí spoustu o mně, protože já jsem zjistil v jednu chvíli, že nechci vychovávat stylem, jakým jsem byl vychováván já, a to není o tom, že by byl špatný, jenom prostě já jsem jiný a na nich si, teďka to řeknu, trénuju.
0: Ano.
1: To, když něco opravdu udělám jinak, ne v souladu se mnou, tak nejenom, že dostávám od nich tu zpětnou vazbu, ať už přijmou nebo nepřijmou, ale už i já sám sobě, to mý tělo mi říká potom, když špatně spím hnedka potom, co se, jo, že to takhle být nemuselo, nebo že to nejsem já úplně.
0: Zůstávejte s námi i nadále, hostem Dobrého dopoledne Milan Žatečka. On a downtown street,
2: motorbike ride.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je dnes Milan Žatečka. My jsme hovořili o vašem životě, probrali jsme i téma, jak velkou roli ve vašem životě hrají nejenom vaše děti, ale i děti z dětského centra v Jihlavě. Ale ve vašem životě mají místo i meditace, mantry nebo rituály. Co vám dávají? Co vás k tomu vůbec dovedlo?
2: Na jedné straně je výkon a na té druhé straně je to, co jste teďka řekla. A já vždycky směřuji k nějaké rovnováze, balancu, něco přesně mezi. Tam potřebuju být a velmi často jdu buď to tam nebo tam. Vyvažují mi tu výkonovou stránku tak, abych se dostával do nějaké rovnováhy.
1: Uhum. Jak poznat, že tyhle věci člověku pomáhají a nejsou vlastně takovým nějakým útěkem od reality? Nebo jsou útěkem od reality?
2: Taky určitě byly do jisté míry a v určitý čas. A jak to poznat, já vždycky říkám, prostě to prožít a pak si v té své sebereflexi umět říct, jak to vlastně bylo, anebo jak to teďka je. Dokážu najít spoustu událostí, které opravdu byly útěkem. Ale když se na to podíváte zase z jiné stránky věci, tak když jste opravdu ve výkonu, tak tím útěkem třeba pro mě kdysi tenkrát byla drahá dovolená. Sice na té drahé dovolené jsem stejně pracoval, ale prostě tím útěkem je dovolená, já musím vypnout, potřebuji 14 dní na malých nebo velkých divách nebo kdekoliv jinde, Madagaskary a tak dále. Ale vlastně on to je útěk, protože už nemůžete dál, nebo respektive už je to jako hodně, a vy potřebujete někam utíct tam, ale samozřejmě při tou prací já jsem nejenom, že neutekl, já jsem vlastně ani nechtěl utíct, protože mě to prostě furt nějak naplňovalo, akorát, že jsem pracoval u moře a to mě nějak stimulovalo. Ale ten rozdíl tady u toho, co jste zmínila, je v tom, že tam opravdu vypínám a tam jdu do té druhé stránky, která mi potom vyrovnává ten výkon a ukazuje mi, já vždycky, když se vrátím, tak mi ukazuje, jak moc jsem byl na té přímce toho výkonu anebo toho zastavení a těch hodnot, tak kde aktuálně se nacházím a co teďka dál.
1: Hodně let jste působil ve středním managementu, v současné době pomáháte firmám s obchodem, když jsou v nouzi, mohu se vám ozvat, vy je z toho dostanete takzvaně, ale jakou radu byste dal sám sobě v době, kdy jste byl na vrcholu svojí kariéry?
2: Ty brďo, těch rad já jsem tenkrát dostal. Když si vezmu, že bych opravdu přišel já z budoucnosti a byl jsem to já, tak tam by zase bylo jedno slovo a to by bylo zpomal. To by byla ta rada. Věřím tomu, že když bych se díval sám na sebe z toho budoucna, tak bych se nad tím pozastavil. Teďka můžu říct, že já bych se velmi sofistikovaně koučoval, abych si uvědomil, opravdu bych se vedl k tomu, kde jsou ty bariéry toho, kde se nevnímám, kde prostě nevnímám sám sebe, tělo, ty pocity, emoce, to, co jsem tenkrát vůbec, od toho jsem byl odpojený, tak tam bych se pomalinku vedl, abych si to uvědomil, protože vlastně uvědomění pro mě byla ta cesta, která mě přivedla tam, kde jsem teďka.
1: V tom případě, co byste dneska vzkázal lidem, kteří navenek fungují, možná až nad ty limity, ale uvnitř vlastně spokojení nejsou, když by se na první pohled mohlo zdát, že mají úplně všechno.
2: Řeknu to ze své vlastní praxe, změnu prostředí, změnu zvyku, ale ne trvalou. Bavme se o tom, budu teďka bláznit, že si prostě jednou půjdu vykoupat do rybníka v 6 hodin ráno. Nebo že sám odletím do Říma na 2 dny. To jsem třeba udělal po rozvodu, kdy jsem si řekl, že nemám co ztratit, mám panickou hrůzu z lítání, tak jsem sednul na letadlo, v pátek jsem odletěl do Říma a v sobotu odpoledne jsem přiletěl zpátky. Řím mě víceméně nezajímal, jenom jsem potřeboval vidět, jaký to je, když spadnete, a on se to nestalo. Já jsem najednou prostě prožil neuvěřitelný stav, který, když jsem se vrátil, tak byl pro mě tak intenzivní, že mi zase ukázal něco o mně. Takže ta změna prostředí, byť krátkodobá, je opravdu prospěšná. Hnedka potom je to o tom, když už opravdu to umíme o tom mluvit, tak si najít toho člověka, který mu to umíme říct a který nás nebude hodnotit.
1: Já děkuji za otevřený rozhovor. Hostem dobrého dopoledne byl dnes coach a taky interim obchodní manažer Milan Žatečka. Ještě jednou velký dík a naslyšenou.
2: Díky moc, Helo, naslyšenou.

Koníčky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, po 12. hodině se na vás už těší Jarda Hypochondra, taky písničky. Pro Vysočinu tak mu klidně můžete zatelefonovat a vybrat si písničku na telefonu 22 155 49 99. A rovnou vás taky pozveme na takový rodinný festiválek v Henčově, kde právě Jardu Hypochondra už tuto sobotu můžete taky vidět a slyšet naživo. Od 17 hodin tam zahraje s divnou partou, ale celé to začíná už ve 2 odpoledne. Ve 3 vystoupí Karel Kahovec a Viktor Sodomova a my vás tam taky z Českého rozhlasu Vysočina srdečně zveme.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Práce na žďárském zimním stadionu se opozdí. Schodek státního rozpočtu by podle Babiše měl být příští rok významně pod 400 miliardami. Hladina Dunaje je nejníž za posledních 30 let. Vodohospodáři začínají šetřit vodou. Bude polojasnou šoblačnost s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Oprava zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou se o víc než měsíc protáhne. Důvodem jsou vedle více prací také nepředvídatelné komplikace při výrobě mantinelů a plexiskel. Původně měly být práce hotové v půlce srpna, prodlouží se ale do 21. září. Jednání mezi zhotovitelem a městem kvůli termínu stále pokračují kvůli nutnosti přesunout tréninky hokejových týmů. Vysvětluje to tisková mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
2: Snažili jsme se napřít všechny síly pro to, abychom to v tom krátkém čase stihli zrekonstruovat, tak aby oni mohli normálně navázat na začátek sezony. Schválně to bylo plánované na přestávku, kterou tyhle sporty mají.
0: Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to České televizi a ČTK před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
3: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
0: V příštím roce Babiš očekává investice do zdravotnických zařízení a pokračovat podle něj bude i výstavba dálnic a obchvatů měst. Babiš zároveň potvrdil, že by výdaje na obranu měly být 2% HDP. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
4: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
5: To obdobie, kedy sa u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 mesiacov.
4: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu.

0: Polojasná oblačnost s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 mezi Humpolcem a Jihlavou a silničáři tam při práci průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky na vaše přání pro celou Vysočinu. Takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a udělejte někomu radost, popřejte, pogratulujte, pošlete písničku, taky můžete poslat SMSku, ale pozor na jiné číslo 90 011 04. Nejdřív začnete slovem píseň a potom krátkou zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte rozdávat radost, pojďte na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Tak tohle není vtip, ale řeknu vám jedno důležité pravidlo spokojeného manželství. Šatník ženy musí být úplně plný, aby se tam žádnej chlap nevešel.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas

Vysočina. Písničky na vaše přání, mám tady další. Ahoj Jardo, prosím tě, nemáš tam náhodou citronovou holku? Díval jsem se tady po kanceláři, chodil jsem tady, žádná citronová dožluta tady není. Ale mám tady písničku od Vítězslava Vávry a to se jmenuje stejně Citronová holka, posílám ti to s radostí.

0: Snažil jsem se vysvětlit mému čtyřletému synovi, že je úplně normální, že se občas stane omyl a člověk to pustí do kalhot. Ale dělá si ze mě pořád srandu.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky na vaše přání, mám tady další, píše Jan. Chtěl bych zahrát písničku od Alvaro Soler Sofia. Písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem, Jan. Je to tady.

0: žena už porodila 3 děti a stále se vejde do šatů ze střední. No já jsem nerodil nikdy a už se nevejdu do kalhot z ledna.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, mám tady další přáníčko a to posílá Jarek Střeště i s vtípkem. Takhle potkají se dvě blondýny v parku, takhle na lavičce. Nazdár, kam jdeš? No nazdár, pravedu za tebou k vám. Aha, no tak běž, já tady na tebe počkám. No nic, dobrý den, zahrajte prosím zase něco pro pamětníky od podlahy. Zahrajte písničku Otvárajte kasino, kterou v roce 1970 naspíval Petr Vašek. Díky, Jarek Střeště.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tak má svátek Ignác, ovšem my do kostela svatého Ignáce v Jihlavě nahlédneme už zítra, ve středu. Budeme se dívat pod ruce restaurátorům, kteří tam obnovují výmalbu. Tak vás pozveme na slavnostní zprovoznění poeziomatu v Novém městě na Moravě.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak. Teď tady mám přání, spíš otázku. Jardo, bude zpívat Karel Kahovec v sobotu v Henčově taky písničku Modřínu háj? Tak to já nevím, ale vzhledem k tomu, že to je jeho asi největší hit, jeden z největších hitů, tak si myslím, že určitě to tam zaspívá. No a zvu samozřejmě i ostatní, já budu třeba zpívat Čenkýřku nebo třeba Kulatou s Divnou partou, no a bude tam spoustu dalších kapel a výborný doprovodný program. Bude se taky lítat v letadle, já nevím co všechno, vyřezávat se, budou různý postavičky. Takže, kdo můžete, přijďte v sobotu do Henčova od 14 hodin, no a myslím, že tak 15 už se tam bude zpívat v originále tahle ta písnička od Karla Kahovce.

0: písničky pro Vysočinu.
1: Or. To takhle otec v pravěku říká svému synovi. To, že si dostal trojku z lovu, to pochopit ještě dokážu. Ale to, že si propadl z dějepisu, který má jenom dvě stránky, no to mi hlava nebere.
2: No posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání a přáníčko bude mít taky Pavel z Náramče. Ahoj!
3: Ahoj, zdravím do rádia, do Brna a do Jihlavy. Zdravím všechny redaktory a komentáře.
2: Co to bude?
3: Chtěl bych zahrát pro kompanéry do Budišova a do Rudíkova. A ještě to by bylo pro tebe, jako...
2: Tak jo.
3: To a všechno by bylo.
2: A vybral jsi z písničku Tři pípy a to z jakého důvodu? Máš žízeň nebo co?
3: Tak je teplo.
2: Jasně, musí se dodržovat pitný režim. A jedna pípa je málo, že jo?
3: Děkuju moc.
2: Čau.

0: položí po hovoru telefon a manžel říká: tak drahá, to byl zatím tvůj nejkratší telefonát. Mluvila jsi jenom hodinu. Ale to nebyla moje kamarádka, drahý. To byl jenom omyl.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A další přání má paní Jechová Anička. Zdravím vás do studia všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška. Stalo se, co se má stát, pro paní Jarmilu Michálkovou k narozeninám. Ať máš svou lásku komu dát, ať tě má někdo hodně rád. Rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí, přátelé, co nikdy nezradí. Vše nejlepší a krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezké odpoledne.

0: Lado, řekni fór.
1: Zvoní muž na souseda v domě. Ten otevře dveře a ptá se, co se děje. Ale došel mi rům, tak se chci zeptat, jestli je to v celém baráku, anebo jenom u nás.
2: Písničky pro Vysočinu.
1: A na telefonu čeká pan Vítek Střebíček. Krásný den.
3: Krásný den a i vám. A písničku bych dneska chtěl věnovat, protože já jsem tady kolegyně nic nedal, tak měla významný životní výročí. Je to nějaká paní Fialová, takže jí přeju všechno nejlepší a hodně zdraví, hodně štěstí, lásky a všechno, co si v životě přeje, tak aby dostala. Můžete to pustit, ať to nezdržuje.
1: Dobrá.
3: Děkuju moc krát.
1: Krásný den přeji. Písnička se jmenuje Miluji tě od skupiny Jelen.

0: jsou tu další zprávy. Za držení 100 gramů koksu půjde na 5 let do vězení.
1: Ježiš, co to v těch zprávách říkají? Já ho mám ve sklepě 3 tuny.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem. Písničky pro Vysočinu.
3: A mám tady další přáníčko. Prosím o zahrání písničky Švihák, Lázeňský, Jen tak. Děkuji, Milena. Je to tady, Mileno?

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A mám tady další přáníčko. Prosím, písničku od skupiny Bonnie M. Pane Jardo, v kolik máte tu akci v Henčově? Díky, Soňa z Jihlavy. Jak jsem říkal, od 14 hodin a není to na letišti, ale je to v Henčově přímo ve vsi jako na fotbalovém hřišti. Jo, tak jo.

0: Manželé se chystají na firemní večírek. Hele, mám si vzít k tomu saku kravatu a nebo spíš motýlka. Vem si raději kravatu, za motýlka tě domů nedotáhnu.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A v této chvíli na telefonu už čeká paní Olga z Krásné Hory. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych moc prosila o písničku od Věry Špinarovej Lásko, stůj, vrať se zpátky a nechci říct, komu ji posílám. Děkuju moc.
2: Tak já si myslím, že písnička se jmenuje Stůj.
3: Vrať se zpátky.
2: Stůj, vrať se zpátky, přesně tak. Písničku posílám.
3: Děkuju
2: a
3: moc.
2: Přeju vám krásný
3: děkuju
2: den.
3: Děkuju moc. Vám taky děkuju. Na shle.
2: Na shledanou.

Věra Špinarová, písnička Stůj na Českém rozhlasu Vysočina, v písničkách na vaše přání. A já tady mám ještě spoustu dalších přání, tak zkusíme je stihnout. Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně písničku Kde jsi včera bol? Pro radost a pohodu děkuji, Standa. Stando, tuhle písničku hledali moji rádcové, ale nenašli. Mám tady další, prosím, o písničku Krásným dívkám od skupiny Turbo. Děkuji, Lída, mám ji nachystanou. A ještě jedno přání, prosím, zahrajte mi Kam zmizel ten starý song. Písničku mám taky nachystanou a posílám Jarce. Mějte se, smějte se. No a zase zítra po 12. s vámi zase Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do Česka se vrátí tropy, dětský tým fotbalistů v Jihlavě hledá posily, policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka, bude polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
2: U nás v Jihlavě a...
0: Teploty budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Nábor nových hráčů pořádá dětský fotbalový klub Mongagua v Jihlavě. Tým se věnuje hlavně chlapcům z problémových sídlišť a chce jim pomoct pomocí sportu dát smysluplnou náplň času. Noví hráči můžou přijít na první trénink s náborem dnes od 18 hodin na umělé trávě v areálu FC Vysočina. Mongagua navíc letos kvůli zájmu nově přijímá i mladší děti od 5 let. Pokračuje hlavní trenér jihlavské pobočky Jakub Báťa.
2: U nás v Jihlavě, ale myslím si, že i všeobecně Mongagua a všechny kluby jsou otevřený. Nehledí se na to, zda je jak na barvu pleti, zda je to holka či kluk, zda je to jiná národnost. Vůbec nic takového neřešíme. Chceš si zahrát fotbal, tak my jsme tu pro tebe. Jsme tu pro každýho.
0: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani Deník N, který vloni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Japonský ostrov Kjušu zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7 stupňů. Na jihu nejjižnějšího ze 4 hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady už ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností. Pozastavili také železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnili žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě.
1: Sport.
0: Fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 25 stupňů, v Přibyslavi a Černovicích 20. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
1: Alex a host.

Herec a divadelní režisér známý coby major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování

0: ten tál je...
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, já se, to nemůže vyjít, Ondřeji, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem, někdo je zas moc na ně komunální, no tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Thálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Thálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říká, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste ale to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkuji. Mladí se dojímají a děkuji prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkuji taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

písničku z toho.

0: ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
1: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké berdy jste tam stihnul zažít? Jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
2: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
2: Takhle, já mám takovou, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné.
2: S tím, ne.
1: To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo?
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospěli, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že čas tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení. A outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, no. Ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problémy, ale jde to dopředu. A on říká, vyhoděj to, korej se, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi a Ondra Vetchý tam má jako diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu diskovku, úplně nevoholený a jet jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekli, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto. Hmm.
0: Tak. Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já, kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů, nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To
1: jsem
0: taky bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo, že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdál jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to začalo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád? A ještě se obsadit.
1: No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy. Hygienici řešili na táborech v kraji 6 prohřešků. Věž zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi je nejšikmější na světě. Čeští hasiči dál pomáhají ve Francii hasit rozsáhlé požáry. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Problémy se zažíváním jako nevolnost, zvracení nebo průjmy řešili v první polovině prázdnin hygienici účastníků 3 táborů na Vysočině. Celkem šlo o několik desítek lidí. Od začátku prázdnin našli hygienici při organizaci táborů 6 pochybení.
1: Hygienici řešili například nedostatečný úklid tábora nebo administrativní pochybení. Celkem rozdali pořadatelům pokuty za 10 000 korun. V současné době prošetří také jeden podnět, který se týkal údajných zažívacích problémů účastníků jednoho tábora. Před nadcházejícími velmi teplými dny zároveň doporučují omezit pobyt na slunku a táborníci by se měli vyvarovat i například dlouhých pochodů. František Jirků, Český rozhlas.
0: Mladá Boleslav má nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě, její věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti měřením potvrdili její náklon 7,315 tisícin stupňů. Magistrát tak může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Stálo by to zhruba 1 milion korun, jak říká mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
2: Debatu 100% otevřeme. Myslím si, že ten závěr učiníme časem. Asi budeme chtít víc i určitý dialog s veřejností a myslím si, že je i dobře, aby veřejnost trošičku dala najevo, jestli ta částka, která může dosáhnout až 1 milionu korun, je z jejich pohledu efektivně vynaložena.
0: Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux s hašením požáru. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v oblasti asi 40 000 hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 000 obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
3: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omytí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek. Sport.
0: Další extraligové kluby zahájily přípravu na ledě před novou sezonou. Naposledy to byly hokejisté Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy. Boleslav se připravuje částečně novým realizačním týmem, do kterého přišly bývalé extraligové hvězdy a nyní asistenti Jakub Klepiš a František Ptáček.
4: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
0: Hokejová extraliga začne 15. září zápasem Karlovy Vary Třinec. Zbytek úvodního kola se bude hrát o den později. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Telči teď mají 23 stupňů, ve Velkém Meziříčí 24. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením a také se zdržením počítejte na silnici 38 u Štoku na Havlíčkobrodsku. Probíhá tam sanace po dopravní nehodě. Místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Závan pravého léta ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, úplně jako na pláži Copacabana, o které zpívala Helena Vondráčková 8 minut po 14. hodině. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo o piškotový zákusek s rebarborovou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšila z Rudy na Moravě. My se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionálové, kolegové, tedy Ivan Vorochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Jak si recept vylepšil podle svého, to zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů

0: gramů pistácové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Pochoutkový rok.
0: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
2: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
0: Je to tak.
2: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka.
3: Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
0: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak delším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistácovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
0: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
0: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
0: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
0: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš. Na to naneseš tu rebarboru nějak?
0: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, tak ji tam celou takhle mrsknu.
3: Myslím vás, mrsknu znamená opatrně položíme, jo?
0: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
0: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
0: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
4: Recept na úžasný piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrtišky najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéf-kuchař Jaroslav Sapík.

0: Tak to jsem já, zpívala Hana Zagorová v rámci dobrého úterního odpoledne. Hrajeme písničky, které nestárnou, za chvíli třeba jednu krásnou od Petra Muka. Venku se nám konečně opět dělá hezky a ty teploty budou podle všeho během týdne stoupat až k tropickým hodnotám. Podrobnosti probereme s meteorology za necelou půl hodinku. Jestli už ale teď přemýšlíte, jak strávit letní den ve městě, tak se podíváme, jaké možnosti nabízejí třeba v krajské Jihlavě nebo nedalekém Humpolci. Reportáž uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Pátek má svátek Ignác, ovšem my do kostela svatého Ignáce v Jihlavě nahlédneme už zítra, ve středu. Budeme se dívat pod ruce restaurátorům, kteří tam obnovují výmalbu. Tak vás pozveme na slavnostní zprovoznění poeziomatu v Novém městě na Moravě.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zatančit si na náměstí na hity od skupiny Beatles nebo se vydat na poznávací stezku o módě a udržitelnosti. I tak může vypadat letní program v některých městech na Vysočině. Obyvatelům i návštěvníkům nabízejí kulturní i vzdělávací akce přímo v ulicích.
1: Já když slyším dobrou muziku, tak musím.
2: Já jsem si právě všimla, že jste to tady hned
3: rozjeli. No my všude, letíme první na park.
1: To je jako kdyby se vám chtělo třeba čůrat. Taky musíte, že jo?
3: Ale to natáčí
1: ale já prostě musím.
2: Koncerty ve městech, to je vaše, to si užíváte.
1: Do Jihlava tuletím teda jedničku dávám.
4: Do Polní, do Jihlavy, všude možně.
5: Manželé Laňkovi z Luk nad Jihlavou si přijeli na jihlavské náměstí zatancovat na hity od skupiny Beatles. Hudební večery tu pořádá městská organizace Brána Jihlavy. Kromě nich na městě nabízí třeba i herní prvky. Doplňuje její ředitelka Patricia Glinská.
6: Máme tam hřiště na petank, vybudované vlastně speciálně pro to léto na náměstí. Nebo máme takové velké jako kuželky, pingpongové stoly.
5: V Humpolci si zase lidé můžou projít novou vzdělávací stezku. Pro obyvatele je připravili studentky místního gymnázia Tereza a Magdaléna. Na stanovištích rozmístěných po městě se dozví o módě a její udržitelnosti.
7: Nejdřív musíte najít buď jeden z plakátů a naskenovat QR kód, nebo se podívat na naší webovou stránku. A tam je vlastně mapa se všemi stanovišti a nějaké základní pokyny pro tu hru samotnou.
5: Takže jsme teď u 9. stanoviště. Tady se řeší co?
7: Tady se řeší, co můžeme my ve svém životě udělat, aby jsme byli udržitelnější. Právě tady máme třeba nákupy v second handech, vybírání si oblečení z udržitelných materiálů, i když je třeba dražší.
5: Tady jste, koukám, vymysleli i nějakou úplně fiktivní postavu Máju.
7: Ona je inspirovaná mým vlastním životem a tím, co se snažím dělat já.
5: Po projití všech stanovišť a vyluštění tajenky si řešitelé můžou na informačním centru vyzvednout odměnu, kterou studentky sami vyráběly.
8: Ty zvířátka háčkujeme sami, jsou dělané ze starého oblečení, většinou z triček, které nastříháme na proužky a pak z nich háčkujeme zvířátka, naše maskoty, je to žabička, chobotnička a rejnok.
5: Program v centru nabízí například i Žďár nad Sázavou, který pro letošní léto zahrnuje mimo jiné koncerty pouličních umělců na restauračních předzahrádkách. Z Jihlavy a Humpolce Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Tak už díky Magdě víme, co v letních měsících v ulicích města dělat. Teď ale trochu z jiného soudku. Víte, že koza přeleze, podleze nebo vybourá jakýkoliv plot, jen aby utekla? Zkušenosti chovatelky koz a výrobky kozích sýrů z dnešního příběhu z Vysočiny uslyšíte už za pár minut. A tohle je pro vás kapela Elán.
9: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: První dvě místa v nejobsazenější kategorii mlékárenských dnů v Přibyslavi a dvakrát za sebou ocenění regionální potravina se dvěma různými výrobky získala Kateřina Vacková z kozí farmy Vlčí hory na Humpolecku. Na výrobu sýrů, dojení i práci kolem stáda zvířat je při velké podpoře celé rodiny úplně sama, výsledky ale odborníci ocenili. Že jde o kozí sýry, není u výrobku z mléka od anglonubijských koz vůbec poznat.
2: A co v tom kyblíku máte?
3: Takovou směsku různých obilí a vojtěškový granule. Matilda, Kozel, Karel, Johana, Magda, Emička.
2: Podle fleku je
3: Helena.
2: Poznáte?
3: No, já je poznám nejen podle vzhledu, ale někdy by ty kozy někdo ukázal ze zadu, tak je poznám je podle vemene. A někdy je poznám je podle hlasu, protože jsou některý, který jsou vyloženě jako otravný a futmečej. Většinou v době, kdy mají dostávat krmení. Toto jsou kartáče z vozů, údržba, silnic a dálnic. Už opotřebují. Vyměněný a my jsme je tady využili na to, aby se holky měly o co podrbat.
2: Kateřina Vacková z farmy Vlčí hory mi ukazuje svoje stádo koz. Díky nim vyrábíte kozí sýry, které získaly několik ocenění. Co to pro vás znamená vyrábět kozí sýry?
3: Standardně mám budíka danýho na pátou a pak následuje cesta do stáje. Musím kozy podojit, to mlíko musím uskladnit, pak následuje krmení, potom raním v obstarání, jdou do výběhu, než pak je to odpolední dojení. No a pak se jdu převlíknout a následuje práce v sýrárně.
2: Protože hygienické podmínky u výroby potravin jsou velmi přísné, tak my do vaší sýrárny jenom nakoukneme přes sklo. Ona ta sýrárna je celkem maličká, je to jako taková kuchyň.
3: Já si myslím, že ji mám nejmenší v republice.
2: A kolik litrů denně zpracujete?
3: Průměrná koza by měla nadojit ty 2 až 3 litry. Dojí se dvakrát denně, koncem sezóny už jenom jednou denně, takže jsem nosívala v průměru tak těch 12-15 litrů. Ale nespracovávám každý den, 2 dny sbírám a pak zpracovávám.
2: Přinesete si ty kyblíky s mlékem, ano, a jdete na to. Co se dělá?
3: Proběhne pasterace. A pak samozřejmě následuje přidání kultur podle typu sýra, který chcete vyrábět. Potom se tam dá sýřidlo, počká se, až se mlíko zasíří, pak se sýřenina nakrájí a už se vlastně vyndává do formiček. A pak se solí, v solném nálevu. Z jedné várky dokážu teda vyrobit čerstvý sýry, který mám dneska ve 3 druzích. Čerstvý bez příchutě, česnekový s čerstvým česnekem a potom ještě s bylinkama. Z toho samého materiálu já vyrábím ještě i ty nakládaný ve 2 druzích, v oleji slunečnicovým a ve sladkokyselém nálevu.
2: Kateřina Vacková na samotě ve Vlčích horách vyrostla a zvířata vždycky chtěla. Přesto vystudovala uměleckou školu a pak léta pracovala jako restaurátorka. Kozy nakonec pořídila kvůli dětem a už u nich zůstala.
3: Já tenka, když ty dětičky byly hodně maličký, tak aby ty děti měly to zdravý kozí mlíko, tak jsem pořídila první kozu. A protože kozy jsou opravdu diagnóza, takže ono u něj taky někdy nezůstane. Tohleto anglonubijský plemeno se jako vyznačuje tím, že to kozí mlíko nemá ten typický kozí zápach. Kdybych narazila kdysi dávno na jiný plemeno koz, tak možná dneska bych neměla sýrárnu a nevyráběla sýry. Koza se dostane všude a vždycky říkám, kozy by mohly testovat věznice. Myslím si, že neexistuje oplocení, aby se nenašla koza, která to zdolá.
2: Kolikrát jste musela tady chytat kozy, které prchly?
3: Možná bude lepší, když se zeptáte, kolikrát jsem nemusela.
2: Z Vlčích hor Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Už může.

0: Počasí nám začíná v Česku opět pořádně přitápět pod kotlem a vypadá to, že během tohoto týdne se u nás na Vysočině znovu dočkáme tropických teplot. Jak přesně budou vypadat následující hodiny a odkdy budeme moci připravovat bazény a vytahovat plavky, to už jdu zjišťovat přímo u meteorologů.
1: Počasí.
0: Na telefonu už je s námi meteorolog Petr Minstr. Zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme rovnou na aktuální situaci. Jak to u nás na Vysočině vypadá s počasím teď momentálně?
2: Oblačnost drobná už se zmenšuje, takže máme skoro jasno nebo polojasno, trošičku více těch drobných kup je na severu kraje. Teploty ty se pomaličku rozvíjejí směrem nahoru, ale třeba v těch nejvyšších polohách mám jenom lehce nad 20 stupňů, naopak na většině území kraje a obzvláště potom v těch nejnižších údolích je to zhruba mezi 25 až téměř 28 stupni. Vítr ten pofukuje stále ještě od západu mírný, ale bude ustávat a právě v noci jasná obloha a slabý vítr bude znamenat, že ty teploty budou klesat opět na hodnoty podobné těm dnešním raním. To znamená, zítra ráno očekáváme mezi 14 až 11 stupni, v některých údolích to může být i 9 stupňů.
0: A co zítřek? Můžeme už od zítřka počítat s tím, že teploty poletí strmě vzhůru a vrátí se ty slibované tropy?
2: Ano, někde už tropy určitě zaznamenáme, od 29 do 32 stupňů jsou očekávána maxima, to znamená, nebude to celý den, ale jenom ta nejvyšší hodnota. Každopádně k tomu bude pofukovat i mírný jihovýchodní vítr. Oblačnosti by mělo být málo jasno nebo jenom přechodně polojasno a většinou to bude oblačnost průsvitná.
0: Díky za čerstvé informace i za předpověď a přejeme vám do služby pohodový den. To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: A my na Vysočině si tedy můžeme připravit opalovací krémy, protože léto rozhodně neřeklo poslední slovo. Teď si dáme písničku a po ní vás pozveme na další z našich zámků. Těšte se na pokračování našeho zámeckého léta s Františkem Kinským.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak všechno nejlepší třeba všem Viktorům, kteří dnes v úterý 28. července slaví svůj svátek. Tohle byli pro vás František a Honza Nedvěrovi. Každý den s námi během letních prázdnin můžete navštěvovat naše zámky. Poznáváme je společně s Františkem Kinským. Tak kam se naše zámecké léto vypraví tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: S kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí, a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti. Ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá, a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Roste počet kyberzločinů v kraji. Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Projednat ho chce i s dalšími ministry. Finsko dočasně uzavřelo část vzdušného prostoru u hranic s Ruskem. Zítra očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet zločinů v internetovém prostředí na Vysočině dál stoupá. Za první pololetí policisté vyšetřovali 700 případů. Ve srovnání se začátkem loňského roku je to o třetinu víc. Podobně rostl i počet hospodářských, úvěrových a dotačních podvodů.
3: Výrazně meziročně klesl počet násilných trestných činů v kraji. Od ledna do června jich policisté vyšetřovali 300. Oproti loňsku je jich o 12% méně. Policisté celkově za prvních 6 měsíců letošního roku objasnili necelou polovinu evidovaných trestných činů. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy, řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil, dopoledne ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat také s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něho pokračovat i Alena Schillerová.
4: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
2: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Finská armáda kvůli riziku zabloudilých dronů dočasně uzavřela část vzdušného prostoru poblíž hranic s Ruskem. V oblasti u jižního pobřeží země také omezila námořní dopravu. V červenci se to stalo už po několikáté. Finsko opatření přijímá preventivně pro případ, že by se do jeho vzdušného prostoru dostaly ukrajinské bezpilotní letouny útočící na cíle v Rusku. To už se letos Finsku i Estonsku, Lotyšsku a Litvě stalo. Kyjev z toho viní ruské rušení signálu. Moskva naopak tvrdí, že Ukrajina drony přes hranice navádí záměrně. Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil Menšík už ve druhém kole. Počasí. V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme jasno a nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Se zdržením počítejte na silnici 602 na průtahu Velkým Meziříčím. Budete tam popojíždět v koloně a pozor dávejte v Jihlavě v Okružní ulici. Došlo tam ke střetu 3 osobních aut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I po 15. hodině posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak už před chvílí potvrdili meteorologové, nejen na Vysočinu se vrací tropické léto. Koncem týdne vystřelí teploty opět k tropické třicítce. Jestli je osvěta o opalování dostatečná a chráníme se před sluncem správně, o tom bude za chvíli dnešní Minuta pro zdraví s doktorkou Irenou Zimenovou. Teď už činasky a víno a za chvíli zaspívá Eric Clapton.
0: Dobré odpoledne. odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví.
1: Myslíte si, že je osvěta o opalování dostatečná? Že se lidé před sluncem chrání správně?
2: S osvětou je to těžké. Ty informace jsou dostupné, ale lidé je přehlížejí. Nevěnují jim pozornost nebo je neberou vážně. Hlavně, že nám se líbí, když jsou opálené a riziko tak nějak bagatelizují. Chtějí se opálit rychle, vystaví se dobrovolně i tomu polednímu slunci. Nechci opakovat opačný extrém. Pobyt na slunci je určitě fajn, ale ve zdravé míře. Takovému tomu slunci v poledne a časné odpoledne je lepší se vyhnout. I když se nám nezdá to slunce pálivé, vždy je vhodné použít krémy s ochrannými faktory. Bohužel každé to spálení si pokožka pamatuje a zvyšuje se tak riziko kožního nádoru. A mimochodem pokožka také rychleji stárne.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Vysočina jeden z nejslavnějších duetů mistra Karla Gotta v roce 1984 naspíval Zvonky štěstí s tehdy teprve 11letou Darou Rollins. Na hodinách přesně 15:45, dobré úterní odpoledne přeje Petr Janáček. Zatímco v 70. letech psal tajně hry a doma se staral o děti, na nový rok 1993 už jako předseda poslanecké sněmovny vítal nově vzniklou Českou republiku. Bývalý politik a dramatik Milan Uhde právě dnes slaví 90 let. Na jeho kariéru zavzpomínáme už za chvíli.
1: Tak má svátek Ignác, ovšem my do kostela svatého Ignáce v Jihlavě nahlédneme už zítra, ve středu. Budeme se dívat pod ruce restaurátorům, kteří tam obnovují výmalbu. Tak vás pozveme na slavnostní zprovoznění poeziomatu v Novém městě na Moravě.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: 30letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Tohle byla vítězka, historicky první české superstar Aneta Langerová a krásná písnička Hříšná těla křídla motýlí. Muzikál Balada pro banditu si v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července roku 1936.
2: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízer, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
3: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
2: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
3: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
2: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
4: Česká republiko, dobrý den.
3: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
2: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
3: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
5: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
2: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
3: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
6: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
7: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
2: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
3: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na hodinách minuta po půl čtvrté, ať už ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina doma, na cestě z práce domů, anebo třeba ještě v práci, přejeme hlavně klidný a pohodový poslech. Boty toulaví, písničku Olgy Blechové a Valdemara Matušky si dáme za okamžik a teď už bejvávalo s Miroslavem Markem, se kterým se dnes zaměříme na historii Příborů.
1: Bejvávalo.
2: Co kdysi znamenalo jísti tátovou vidličkou? Tentokrát se v našem brouzdání dávno minulými časy zaměřme na vidličky. Dlužno poznamenat, že obyčejní lidé u nás začali vidličku jako součást příboru běžně používat až ve druhé polovině 19. století. Ve středověku se jedlo převážně rukama. Jakási vidlice s dvěma hroty a o dost větší, než je naše vidlička, existovala dávno, ale používala se jen v kuchyni při vaření či při napichování masa. To až někdy v 17. a 18. století se vidlička u takzvaně lepších lidí začínala stávat jednou z částí souboru, kterému se pak říkalo příbor. Vidlička bývala ze stříbra, ale také alpaky nebo z různých slitin, z oceli, držadlo bylo buď kovové či s dřevěnou střenkou. Zajímavé je ovšem i to, jak tenhle vlastně, protože špičatý, tak i tak trochu nebezpečný kuchyňský nástroj pronikl do našeho jazyka. V češtině se svého času třeba používal běžně výraz, který zazněl v úvodu – jí tátovou vidličkou. Používal se, když někdo jedl rukama či prsty připomínajícími onu vidličku. Nabírat někoho na vidličku zas znamenalo dobírat si ho, dělat si z něj legraci. Měl-li někdo pichlavý pohled, říkávalo se, že má oči jak vidličky. Chodit jako po vidličkách znamenalo schrbeně. A když někdo třeba od nadřízeného nazbíral vidliček a špiček, tak to dostal pořádně vyhubováno. No a zítra o starodávném léčení.
1: Bejvávalo.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Vysočina, jeden ze zapomenutých hitů zpěvačky Ivety Bartošové, tohle byla písnička Můžeš lhát. V dalších minutách nebude chybět vtip Jardy Hypochondra, zaspívá třeba skupina Jelen nebo Žalman a spol, písničku Barevný šál a hned po nich vám trochu pošimráme chuťové buňky. Jemná bagetka s bůčkem naloženým ve speciální marinádě. Zní to skvěle, že? Víte, kde byste si právě tuhle dobrotu mohli dát? To vám prozradíme už za chvíli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: No já fakt nemám rád ty vtipy o těch blondýnkách, fakt jo. Ale tenhle je dobrý, jo, to se takhle baví dvě blondýnky. A ta jedna říká, hele, hlásili, že z jihu přijde teplá vlna. Jo, to jsem zvědavá, za kolik budou prodávat klubko.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Cestovatelé nebo milovníci asijských jídel pravděpodobně znají sendvič, kterému se říká banh mi. Pokud jste nic podobného ještě neokusili, poslechněte si, jaké rychlé občerstvení byste mohli zkusit třeba ve Vietnamu na ulici, ale také u nás na nejrůznějších festivalech pouličního občerstvení, takzvaných street food festivalech.
2: V létě se jí dobře venku, ať už na zahrádkách restaurací, nebo třeba na nějakém burgerovém festivalu či přehlídce světových kuchyní. Pokud narazíte na stánek, který bude nabízet občerstvení z Asie, konkrétně z Vietnamu, možná dostanete chuť vyzkoušet si třeba sendvič banh mi. Jestli raději předem víte, co si objednáváte, tady je vysvětlení a podrobný popis této dobroty od majitele žďárského bistra Papis Matěje Papáčka.
3: Banh mi je základ vietnamského street foodu. Je to velmi specifická, křehká, lehoučká bagetka z bílého těsta. Je hodně nakynutá, takže je velmi jemná. Dovnitř se dává takový nejtradičnější recept, je vietnamský nakládaný salátek z řetkve a mrkve. Je tam česnek, má to poměrně výrazné chutě. My k tomu dáváme grilovaný buček, který je nakládaný ve tmavé sojové omáčce, v česneku a v rybí omáčce. Ještě k tomu je čerstvá okurka a majonéza s rybí omáčkou. Bagetku je těžký sehnat, ale pro domácí použití, když si seženete nějakou křehkou bagetku od místního pekaře a velmi čerstvě rozpečete na másle, tak to může mít podobný efekt. Ale jakoby ta bagetka má fungovat fakt jen jako takový papír na to, co je uvnitř. Ještě se to třeba dělá tak, že ta bagetka se vydlabe, aby byla opravdu jen jakoby kůrka a kousek toho těstíčka, aby to bylo tenčí, protože tak to má vypadat.
2: Matěj se zajímá o to, jak se vaří v jiných zemích velmi dopodrobna, takže jeho recept na vietnamské banh mi můžeme všichni klidně vyzkoušet i doma. A buček naložený v sojové a rybí omáčce, ten rozhodně za pokus stojí. Tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stránecká zhoř hledá firmu, která postaví nové centrum obce. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Po zemětřesení v Japonsku jsou v poškozeném obchodním centru desítky nezvěstných. Zítra očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nové centrum obce chce vybudovat Stránecká zhoř na Žďársku. Radnice už začíná hledat firmu, která postaví nový obecní dům a upraví i sídlo úřadu. Počítá také s proměnou okolního prostoru. Mají tam vzniknout hřiště a modernizace čeká i náves. Bezpartijní starosta Josef Kadela předpokládá vysoké náklady. Stavby ale zajistí infrastrukturu, která ve Stránecké zhoři chybí.
2: Máme hodně naspořeno, předpokládáme. Já nedokážu říct, že soutěžit začneme osobně, předpokládám. Že za všechno, za celý ten komplexní projekt se dostaneme na nějakých 80 milionů. No. Každopádně řekl bych, že 2/3 máme naspořeno, dokážeme to na to uvolnit, aniž bychom nějak afektovali běžný chod obce.
0: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
3: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
0: Babiš také řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Japonské úřady po silném zemětřesení pohřešují asi 20 až 30 lidí v poškozeném obchodním středisku ve městě Kašima, informuje o tom japonská veřejnoprávní televize NHK. S odvoláním na policii uvádí, že se po otřesech a explozi zřítila část druhého patra. Záchranáři se teď snaží dostat k lidem uvězněným v troskách. Zemětřesení o předběžné síle 7 stupňů zasáhlo ostrov Kjúšú. V nemocnicích je nejméně 50 zraněných.
1: Sport.
0: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme jasno a nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu dvou osobních aut došlo na silnici u Puklic na Jihlavsku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taky bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: Děkujem, že jsi, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co
0: něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád.
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc, já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej. No,
0: já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky

0: ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už jsem dohrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, ne, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasné, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam, my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy, jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal, páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci a to no, hrozně nám vynadal. Strašně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle, zažíváte stále?
3: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
2: Václava Neužila.
3: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho. Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal, počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan, no já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal, ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal, co teď? Uh-huh. Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. Uh-huh. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
2: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko, ano. Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a tam chodili takové hezké holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standardník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: Souhlasí. A jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu.
7: No. Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No,
7: nikdy
5: tak
7: to
5: ale
7: nekončí.
5: To mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano,
7: a to
5: řekněme.
7: Já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem?
7: Děkuji.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás.
8: A prosím, zapojte s mým smíkem, třeba v rytmu Čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo? Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
10: Áno, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky. Bol Gruzín a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. Ja. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlaknú.
5: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Šenidená Gamačova. A čajce ešte je to.
11: Čajce. To pripomína trochu tú...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: On bol jeden z posledných, čo bol ešte v
11: Kampučii.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl jo. Několikrát.
1: A jaké je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně.
2: No,
1: už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem taky několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
8: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejska mám. Ne, pejska nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmarja.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slučko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prý se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly autonehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
13: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
13: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
13: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
13: Tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
13: Tak palačinky, bramburáky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
13: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zanomotuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicine man Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravdu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatele. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, ale měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom pane řidiči, jde se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralý, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralej rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Ah, víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já je mám v Mělníku v hospodě.
8: Já jsi je nevzal z té hospody.
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, abychom se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu před to... 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
3: V září bude
1: premiéra. Takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto teprve zkouším 2 dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
3: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
3: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka Idei.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
3: Jdu na pivo.

0: svou.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Hygienici řešili na táborech v kraji 6 prohřešků. Česko čeká další vlna veder. Airbus dokončil testovací přímý let z Austrálie do Francie. Letoun byl ve vzduchu víc než 24 hodin. Zítra očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Problémy se zažíváním jako nevolnost, zvracení nebo průjmy řešili v první polovině prázdnin hygienici u účastníků 3 táborů na Vysočině. Celkem šlo několik desítek lidí. Od začátku prázdnin našli hygienici při organizaci táborů 6 pochybení.
4: Hygienici řešili například nedostatečný úklid tábora nebo administrativní pochybení. Celkem rozdali pořadatelům pokuty za 10 000 korun. V současné době prošetří také jeden podnět, který se týkal údajných zažívacích problémů účastníků jednoho tábora. Před nadcházejícími velmi teplými dny zároveň doporučují omezit pobyt na slunku a táborníci by se měli vyvarovat i například dlouhých pochodů. František Jirků, Český rozhlas.
3: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko na 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou také vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout. Ve francouzském Toulouse dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne dosedl letoun Airbus A350. Bez mezipřistání urazil víc než 23 000 kilometrů. Stroj ve speciální verzi s přídavnou palivovou nádrží evropský výrobce Airbus testuje pro aerolinky Qantas. Australský dopravce má v plánu od roku 2027 zahájit pravidelné přímé lety mezi Sydney a Londýnem. Prvenství drží let, který v roce 2024 převážel rakev bývalé britské královny Alžběty II.
2: Sport.
3: Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slávie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud hrál za tým Univerzity Tennessee State, teď očeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slávie před novou sezonou po rozehrávačích Seguovi a McCollumovi.
2: Počasí.
3: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme jasno, nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S komplikacemi teď počítejte na silnici 19 u Obrataně na Pelhřimovsku. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po 17. hodině vám přeje opět dobré úterní odpoledne Petr Janáček a na Českém rozhlasu Vysočina začíná Den v kraji. 60-minutovka, ve které probereme a připomeneme to nejdůležitější a nejzajímavější z našeho kraje a z našeho vysílání. Zavítáme ku příkladu do Velké Výteše za regionálním stopařem Adélou Zachovou a za tamním chodníkem slávy a také navštívíme třebícké hokejisty, kteří se po dvou letech vrátili do kompletně opravené haly. Tak příjemný poslech a písníček právě teď Řeka v plamenech Jana Kalouska.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Navýšení slev na dlouhodobý pronájem nebytových prostor připravuje vedení Jihlavy. Chce tím podpořit setrvání malých podniků v centru. Věrnostní sleva se bude odvíjet od uplynulé doby nájmu až do maximální výše 20%. Pokračuje lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
2: Když někdo v našem objektu je déle jak 10 let, tak dostává slevu 10%, 15 let, tak dostává 15. Kdo tam je déle jak 20 let, tak dostane slevu vlastně už 20% z toho nájemného.
1: Oprava zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou se protáhne. Důvodem jsou vedle více prací také nepředvídatelné komplikace při výrobě mantinelů a plexiskel. Původně měly být práce hotové v půlce srpna, prodlouží se ale do 21. září. Jednání mezi zhotovitelem a městem kvůli termínu ale stále pokračují, a to kvůli nutnosti přesunout tréninky hokejových týmů. Téma podrobněji rozebereme v 17 hodin a 15 minut. Parkování v centru Moravských Budějovic je dočasně omezené. Kvůli opravě obchvatu platí nově zákaz zastavení na náměstí. Jen řidiči zásobování smějí využívat parkovací zálivy. Doprava je tam po dobu prací částečně svedená ze silnice 38 do středu města. To může podle starosty ze stanu Martina Ferdena přinést komplikace.
3: Po dobu těch dvou měsíců realizačních budeme mít prostě venku hlídky městské policie, které budou dbát na to, aby ten provoz tady prostě byl zajištěn.
1: Počet zločinů v internetovém prostředí na Vysočině dál stoupá. Za první pololetí policisté vyšetřovali 700 případů. Ve srovnání se začátkem loňského roku je to o třetinu víc. Podobně rostl i počet hospodářských, úvěrových a dotačních podvodů. Naopak výrazně klesl počet násilných trestných činů. Od ledna do června jich policisté v kraji vyšetřovali 300. Oproti loňsku o 12% méně. Na Vysočině přibude 14 nových eurozámků. Počet míst s možným využitím pro zdravotně postižené a rodiče s malými dětmi se tak v regionu zvýší na 111. Eurozámky zajišťují snadný a důstojný přístup k veřejným toaletám, výtahům a plošinám. Euroklíč lze získat v krajských pracovištích Národní rady osob se zdravotním postižením a Centra pro zdravotně postižené. A v závěru vám nabídneme ještě jedno hokejové téma. Po dvou letech se vrátili hokejisté Horácké Slávie Třebíč do domácí haly. Tento týden tam začali trénovat na ledě. Stadion prošel kompletní rekonstrukcí, přibylo v něm i zázemí, které dřív chybělo. Právě vylepšení podmínek bylo jedním z důvodů, proč se do klubu vrátil i jeho odchovanec, útočník Lukáš Nahodil, který poslední roky strávil v Olomouci. Více dozvíte v 17.40. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: A já navážu na téma rekonstrukce žďárského zimního stadionu. Jak jsme slyšeli, ta se bohužel protáhne. Proč a jak to ovlivní chod sportovních klubů a začínající sezonu? To se dozvíte už za chviličku.

0: Tak já doufám, že nespěcháte jako Hana Zagorová a naopak už si užíváte krásný odpoledne, krásný podvečer. 13 minut po 17. hodině vás zdraví z Českého rozhlasu Vysočina Petr Janáček. Rekonstrukce zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou nebude hotová v původním termínu. Tamní hokejisty tak čeká dočasné stěhování. O důvodech si povídal v dnešním dobrém dopoledni s redaktorkou Magdalenou Machovou kolega Martin Vašíček.
1: Co zdržení způsobilo a víme, jak bude dlouhé?
2: Zdržení způsobil souběh hned několika okolností. Jednak si opravy ledové plochy vyžádaly rozsáhlejší práce, než se původně zamýšlelo, a zároveň došlo i ke komplikacím při výrobě mantinelů a plexiskel. Zatím nevíme přesně, o kolik se práce protáhnou. Město stále jedná se zhotovitelem o finálním termínu dokončení rekonstrukce. Původně měl být stadion připravený k provozu už teď v srpnu. Termín aktuálně zhotovitel posunul na 21. září. Město ale zatím jednoznačně ten posun zahájení sezóny neschválilo, vysvětluje tisková mluvčí Blanka Sobolová.
3: Snažili jsme se napřít všechny síly pro to, abychom to v tom krátkém čase stihli zrekonstruovat, tak aby oni mohli normálně navázat na začátek sezóny. Schválně to bylo plánované na přestávku, kterou tyhle sporty mají.
2: V případě posunutí termínu dokončení oprav bude totiž město muset omezit chod hokejového klubu a tréninky podle možností jednotlivých družstev přesunout do okolních obcí. Aktuálně proto jedná o případné kompenzaci tohoto řešení.
1: Kam by případně hráči museli dojíždět?
2: Možností je několik. Jisté víceméně je, že tréninky žďárského hokejového týmu budou zhruba na měsíc přesunuty, a to z největší části do Bystřice nad Pernštejnem a dále do Velkého Meziříčí a Chotěboře. Doprava na tréninky do okolních měst bude s velkou pravděpodobností individuální a sekretář klubu a trenér druholigového hokejového týmu Martin Sobotka doufá, že jim rodiče malých hokejistů vyjdou vstříc.
4: Ta situace není úplně jednoduchá, ale zase jako nemáme to rozkopaný tady na 2-3 roky zatím, takže já věřím tomu, že ty rodiče to pochopí, že se ta úprava nebo ta, že se to muselo udělat, protože to válním stavu, že ta plocha musela se udělat, a že se bohužel ty práce někde kvůli mantinelu nebo těm plexiskům protáhly, to se nedá nic dělat, takže si myslím, že i ty rodiče, i ty vůdci to prostě akceptují, a pak budou mít tady výbornou plochu s parádníma manťákama, takže si myslím, že ten měsíc, si myslím, že nikoho nezabije, aby jsme někde měsíc dojížděli.
2: Já ještě doplním, že žďárský klub čítá kromě druholigového týmu mužů také 7 mládežnických oddílů.
1: Připomeň, proč a také co na žďárském stadionu vůbec opravují?
2: Rekonstrukce zimního stadionu začala v březnu tohoto roku. Opravy za 37 milionů se týkají hlavně výměny chlazení a ledové plochy a taky nových mantinelů a plexiskel. Nová ledová plocha bude mít rozměry 60 x 28 metrů a parametry vyhovující mezinárodním standardům.
1: O tom, že se nejspíš protáhne rekonstrukce zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou, jsme mluvili s naší redaktorkou Magdalenou Machovou. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina, dospíval Bryan Adams a my se v dalších minutách vypravíme do Třebíče. Po dvou letech se poprvé sklouzli na domácím ledě. Hokejisté Horácké Slavie Třebíč se vrací do kompletně opravené haly. Jaké jsou jejich první dojmy? Řekneme si za chvíli.

0: Vašo Patejdl zaspíval 7 minut před 17:30. Na Českém rozhlase Vysočina pokračuje pořad Den v kraji. A jak už jsem avizoval před chvílí, hokejisté Horácké Slavie Třebíč zahájili přípravu na novou prvoligovou sezónu. Po 2 letech ji odehrají na vlastním stadionu, který má za sebou kompletní modernizaci. Poprvé si v opravené hale zatrénovali tento týden.
1: Po 2 letech, takže to těšení bylo obrovský. Jsme rádi, že už jsme konečně doma.
2: Kapitán Martin Dočekal strávil poslední 2 roky se svými spoluhráči v azylu v Moravských Budějovicích. Návrat domů pocítil hned při prvním tréninku.
1: Když jsou na Moravské Budějovice a Třebíč, to jsou obrovský rozdíly v rozměrech. Já si myslím, že to je o 3 metry delší a o 2 třeba širší ještě. Jo. Teďka, když jsme jezdili ty kola, tak člověk už chtěl zatáčet, co byl zvyklý z Moravské, a ono ještě to bylo 5 metrů dozadu.
2: Na stadionu se změnilo hlavně zázemí pro hráče. I to byl jeden z důvodů, proč se vrátil odchovanec klubu Lukáš Nahodil.
3: Já mám úplně husí kuži, když jsem tady byl poprvý. Ten zimák je udělaný fantasticky a přicházím z Olmíku, kde vlastně byl akorát led a to bylo všechno. A tady to zázemí, ty střelnice, tělocvičny, to všechno, to jsou věci, to je přidaná hodnota.
2: Dres Horácké Slavie oblékne po více než 12 letech. Obnovenou premiéru před třebíckými fanoušky si ale odbude při exhibici Hvězdy zpět, kterou se slavnostně opravený stadion otevře.
3: Já se těším na to, že konečně budu hrát doma před svojí rodinou, koupil jsem 16 lístků, takže se těším, že mě uvidějí děti, maminka, tatínek, manželka hlavně.
2: Během léta Horácká Slavia přivedla také obránce Adama Ošmeru a Daniela Bukače nebo útočníka Luboše Roba. Z Brna se také vrátil další odchovanec Radim Ferda. Podle asistenta trenéra Romana Erata teď kádr čeká spíš zužování.
4: My už máme kádr hotový, máme 26 hráčů na ledě a máme konkurenci, myslím, což je v pořádku.
2: První přípravný zápas odehraje Třebíč 11. srpna. Liga začne o měsíc později, 9. září. František Jirků, Český rozhlas.
0: Nás čeká další pěkná písnička Dlouhá noc Heleny Vondráčkové a taky host úterního Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. I personální kouč se v určité etapě svého života může dostat do úzkých. Jeden o tom bude za chvíli vyprávět.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Dobrém dopoledni, jste dnes slyšeli rozhovor s personálním koučem Milanem Žatečkou. Ten si dnes pod slovem úspěch představí především soulad mezi pracovním a rodinným životem. V minulosti to ale vnímal úplně jinak. Vyprávěl o tom kolegyni Hele Dvořákové.
1: Vy se netajíte tím, že jste kdysi šel za kariérou, penězi a taky uznáním. Jak tehdy vůbec vypadal ten váš běžný život?
2: Kariéristicky, výkonově, bylo to opravdu tak, mě velmi naplňovalo stávat ve 4 v 5 hodin, připravovat si materiály, v 6 hodin vyjíždět přes půl republiky na jednání, který začíná v 8, jezdit na meetingy, které byly třeba třídenní a mimo Českou republiku a řešit tenhle styl života, neustále nějaké výzvy, jednání, vedení týmu, to prostě pro mě bylo to žrádlo, který mě naplňovalo tak.
1: Kdy se vůbec začalo ukazovat, že to všechno vám vlastně nestačí?
2: Tak ty impulzy, ty, které šly ode mě ke mně někde z hlouby, tak ty jsem velmi vytrvale ignoroval, takže teďka ani nedokážu říct, kolik jich bylo nebo jak byly silné. Pár momentů umím chytit v těch vzpomínkách, kdy jsem si už říkal, že něco se děje, ale přece to nemůže popřít to, co dělám. Ty silné impulzy samozřejmě přicházely z okolí, primárně rodina, nejvíc samozřejmě manželka a i ta rodina kolem.
1: Takže co byla ta první facka, která vám řekla, hele Milane, a dost?
2: První facka byla první operace, 2-3 dny před 4 dnem, kdy z ničeho nic jsem byl na sále a musel jsem jít okamžitě, a to jsem si moc dobře uvědomoval, že je tím stresem a že je tím, jak žiju, respektive tím, jakým nasazení a v jakým výkonu jedu.
0: Co všechno o nás prozrazuje digitální stopa? A uvědomujeme si, že ji často vytváříme i svým dětem dávno předtím, než si sami založí první účet na sociálních sítích. O tom asi zítra po 11. hodině v Dobrém dopoledni budeme povídat s kapitánem Martinem Hronem z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Tak si to nenechte ujít. Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. Tradičně v tomto čase zjišťujeme informace o počasí a ani dnešek nebude výjimkou.
1: Počasí.
0: Já už zdravím Petra Minstra z Českého hydrometeorologického ústavu, který momentálně je na telefonní lince. Petře, dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak si pojďme říct, jaký bude večer a jaká bude noc na zítřek co do počasí.
2: Oblačnost už se skoro vytratila všechna, takže bude jasná noc, maximálně k ránu se může dostat nějaká průsvitná oblačnost na obzor. Ty teploty teď jsou mezi většinou 25 až 28 stupňů a klesat budou do rána na 14 až 11 stupňů, v některých údolích může být až 9 stupňů, tedy podobně jako dnes ráno. Vítr bude slabý, proměnlivý. No a zítra nás čeká jasno nebo jenom přechodně skoro jasno, většina z té oblačnosti bude průsvitná, takže bude stejně slunečno a teploty budou vyšší v maximech 29 až 32 stupně. Vítr ten se postupně stočí na mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Už několik dní se mluví o tom, že v polovině týdne má přijít zlom a návrat léta v plné síle. Tak co, dočkáme se zítra slibovaných tropických teplot?
2: Právě, že ten největší zlom přijde potom na čtvrtek, kdy ty teploty budou opravdu vysoké oproti středečním, jenom některým místům tropickým, tak bude tropická už celá Vysočina ve čtvrtek, kdy maxima očekáváme mezi 33 a 36 stupni, ale hlavně také ráno bude poměrně teplé, už někde může být i tropická noc mezi 20 a 16 stupni. Oblačnosti bude málo přes den, odpoledne a večer by se mohla vytvořit nějaká izolovaná přehánka, pravděpodobně by to bylo spíše v té jižní části. No a pátek ten bude ještě o něco teplejší až do 38 stupňů s tím, že také tropická noc na některých místech. Oblačnosti bude o malinko více a ta šance na přehánku nebo i boušku je potom malinko vyšší než ve čtvrtek.
0: Panečku, tak snad se doslova neugrilujeme. Tolik Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Já moc děkuji a přeji hezký a klidný zbytek úterka, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Pokud vyrazíte do Velké Bíteše na Žďársku, najdete tam chodník slávy, kde mají svou hvězdu čeští a slovenští umělci a sportovci. Vezme nás tam za chvilku regionální stopař Adéla Zachová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Velké Bíteši na Žďársku se nechali inspirovat hollywoodským chodníkem slávy a vytvořili si svůj vlastní. Můžeme tam najít hvězdy umělců i sportovců. Podívat se tam jel hráč regionální stopař Adéla Zachová a ta nám teď toto místo více přiblíží. Adélo, dobrý podvečer přeju.
2: Krásný podvečer. Já už se teď nacházím na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši před hotelem a restaurací u Raušu a procházím se podél chodníku slávy. V něm je zapuštěno přes 30 zlatých hvězd, které patří známým osobnostem českého a slovenského kulturního nebo sportovního života.
1: Hvězdy jakých osobností bychom tam našli na chodníku slávy?
2: Své místo tady mají například zpěváci Karel Gott, Helena Vondráčková, Lucie Bílá nebo Valdemar Matuška a potom z řad sportovců bych mohla jmenovat hokejistu Ivana Hlinku, běžkyni na lyžích Kateřinu Neumannovou, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou nebo i jihlavského rodáka judistu Lukáše Krpálka. Hvězdy významných osobností ale nadále přibývají. Ta nejnovější je z roku 2025 a patří hokejovému klubu Kometa Brno. Každá ta hvězda je také doplněna originálním sloganem, který vyjadřuje vztah dané osobnosti ke gastronomii, protože umělci a sportovci sem jezdili převážně na dobré jídlo. A například herec Josef Dvořák to má napsáno kuřátko na 1000 způsobů, což je zároveň také odkaz na jeho známou seriálovou postavu.
1: Mně to přijde naprosto senzační. Vypátrala si, jak takový nápad vůbec vznikl?
2: Ano, tuhle tradici založil majitel restaurace a hotelu Jiří Rauš. Nápad tedy nepochází přímo od něj, ale od umělců a dalších známých hostů, kteří se u Raušů pravidelně zastavovali. A nejdříve tu nechávali své podpisy a fotky, no a poté se pana Rauše zeptali, jestli by nechtěl vytvořit chodník slávy, no a on ho opravdu udělal, povedlo se mu to. No a ta první hvězda byla odhalena už v roce 2002, patřila skupině Maxim Turbulence. No a skutečnou slávu si chodník získal potom o 3 roky později, v roce 2005, když svou hvězdu převzal Karel Gott.
1: Do Velké Bíteše na Žďársku na chodník slávy nás zavedl regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, díky, pěkný zbytek úterka, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.

0: Žila to lásko vážně.
1: Věra Martinová a Jan Kaniza, poslední relí na Českém rozhlasu Vysočina. Úderem 18. hodiny zprávy s Jaromírem Kulhánkem a pak už budou mít ve vysílání zelenou vaše oblíbené dechovky pro Vysočinu. Tak připravujte telefony, můžete volat i psát na všechna vaše hudební přání, se těší můj kolega, moderátor Tomáš Vodrážka. Petr Janáček se pro dnešek loučí, ale ne nadlouho, uslyšíme se opět zítra po 14. hodině v dobrém středečním odpoledni tady na Českém rozhlase Vysočina. Budu se těšit, mějte hezký zbytek úterka a naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

krát přes

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Stránecká zhoř hledá firmu, která vybuduje nové centrum obce. Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Hladina Dunaje je nejníž za posledních 30 let. Zítra očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Nové centrum obce chce vybudovat Stránecká zhoř na Žďársku. Radnice už začíná hledat firmu, která postaví nový obecní dům a upraví i sídlo úřadu. Počítá také s proměnou okolního prostoru. Mají tam vzniknout hřiště a modernizace čeká i náves. Bezpartijní starosta Josef Kadela předpokládá vysoké náklady. Stavby ale zajistí infrastrukturu, která ve Stránecké zhoři chybí.
3: Máme hodně naspořeno, předpokládáme, já nedokážu říct, že soutěžit začneme osobně, předpokládám, že za všechno, za celý ten komplexní projekt se dostaneme na nějakých 80 milionů. No. Každopádně řekl bych, že 2/3 máme naspořeno, dokážeme to na to uvolnit, aniž bychom nějak afektovali běžný chod obce.
2: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil dopoledne, ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat také s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něho pokračovat i Alena Schillerová.
4: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na své úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
2: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
5: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
6: To období, kedy sa u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
5: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Sport. Tenista Jakub Menšík večer nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil Menšík už ve druhém kole.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme jasno a nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S komplikacemi počítejte na silnici 19 u Obrataně na Pelhřimovsku. Překáží tam nehoda osobního auta, hasiči ho vyprošťují a provoz je řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Je krátce po 18. hodině a Český rozhlas pro vás hraje oblíbené dechovky pro Vysočinu. Na Prahu těch dnešních úterních vás zdraví muzikant Tomáš Odrážka. Hezkou zábavu.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Odrážkou.

0: Úvodní písnička byla slavná píseň Modrá kukadla. Formulář určený pro vaše přání je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. SMSky posílejte na 90 01 04 ve tvaru píseň, mezera a text vašeho přání, nebo můžete vybírat písničky přímo ve vysílání na jihlavském telefonním čísle 22 155 49 99. Hasiči z Kališ jsou první, kdo se dnes dovolali. Vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. V pátek oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Roman Vančata. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Vysočinku a její polku České pivo nezradíme. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Písničku máme nachystanou. Já myslím, v tomhletom horkém počasí, někde v chládku, by se jedno určitě šiklo. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Nashledanou.

0: Tak jsme si trošku štrnkli tím dobrým českým pívečkem. V tuto chvíli je tu pan Mirek z Batelova. Mirku, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Tomáši, ahoj. Ještě jednou tě zdraví i Věra. A dnes bychom dali zahrát k narozeninám pro naši milou kamarádku do Suché u Havlíčkového Brodu. A bylo by to pro paní Jarku Cichrovou. A bude to píseň, jak si sama přála, a to od Veselky. A bylo to jedenkrát v neděli. Milá paní Jaruško, přejeme k narozeninám hlavně to zdraví, štěstí a v srpnu určitě přijedeme. A poslali bychom ještě písničku všem, a to našim kamarádům, pro ženský, Pepovi Hradeckýmu do lázní, a příště zavolám celé partě, abych to nezdržoval. Tomáši, bude to i pro tebe. Věra tě moc pozdravuje a děkuje, protože jste hráli v Kostelci moc hezky. A všichni teda buďte zdraví a zdraví vás Mirek a Věra Bateláci. Tome, pozdravuj celou kapelu, bylo to paráda. Ahoj.
0: Díky, měj se hezky, Mirku. Ahoj, písničku posíláme.

Valčíková písnička od Veselky, bylo to jedenkrát v neděli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď tady bude pěkná polka, je tady také SMS-ka. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi, Petrovický hasiči. Děkuji, podepsaná je paní Jarka. Písničku máme také připravenou.

0: Ovšem my do kostela svatého Ignáce v Jihlavě nahlédneme už zítra, ve středu. Budeme se dívat pod ruce restaurátorům, kteří tam obnovují výmalbu. Tak vás pozveme na slavnostní zprovoznění poeziomatu v Novém Městě na Moravě.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
4: A v tuto chvíli také s paní Marií Spolné. Maruško, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
5: Dobrý večer, pane Vodrážka. Já bych vás prosila, kdybyste byl tak hodnej a mohl zahrát mý sestře Aničce, která měla v neděli svátek, a posíláme jí písničku Když jsem šel z Hradiště s požehnání, a posílají to všechny sestry. A děkuju vám moc krát a byla by písnička i pro vás.
4: Dobře, poslechneme si, jak tuhle tu písničku natočili Vacenoviáci. Ať se vám líbí, ano, a hezký večer.
5: Děkuju, ano, děkuju.

0: Dnešní dechovky pro Vysočinu určitě ještě nekončí, jsou vlastně na svém začátku, ještě půl hodinka pěkných dechovkových písniček nás čeká. Teď nás také čeká Jarda z Vyskytné. Jardo, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače, milovníky dechovek pro Vysočinu. A dneska bychom chtěli popřát a nechat zahrát pěknou písničku Fandovi Bínovi z Vyskytné k jeho 82. narozeninám a přejeme mu do dalších let všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody v kruhu svých nejbližších a ještě dlouhá léta tomu přeje manželka Blanka, děti Pavla a Hinek s rodinami, sousedé, ostatní příbuzní a Jarda s Janou. A písničku pošlu i všem posluchačům, kteří mají rádi tento pořad. Písnička bude i pro tebe. A všem přejeme hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Vybral jsem písničku Křemečníček a Božáky. Tomáši, děkuji ti moc a budu se těšit zase někdy naslyšenou a naschledanou.
0: Měj se moc hezky, Jardo. Ahoj, písničku posíláme.

0: Jirka, který je na telefonu, mě zval na cyklistický výlet k ním do Zdislavice do Dubí. Tak Jirko, dobrý podvečer, rád přijedu.
1: Výborně, výborně, právě po Zdislavice máme ten spav ještě, víte, aby to tam taky projel, jo, je to tam taky pěkný, no. Takže tě zdravím taky, Tomáši, zdravím všechny kamarády, posluchače. No a dneska posílám písničku našemu kamarádovi, byl to agronom vynikající, Vašek Pleskač do kozích vršků, dal nám tady dohromady veráci půdu, osevní postupy, šikovnej chlapík. Tak mu pošlem písničku k jeho 660-nám, který slaví dneska. No a jináč už nebudu nikomu tento, protože se nikam moc neposlouchá, takže zdravím ještě všechny kamarády a posílám to těm, co se scházíme ve skále, že jo, je nás hodně, takže všem taky posílám písničku a tebe taky, Tomáši, samozřejmě.
0: Tak jo, tak moc jo. Děkuju a těším se, že se třeba tam ve Zdislavicích potkáme, ale tam je to hrozně kopcovitý a teď má být velké teplo, tak to by byla moc velká rasovina.
1: Ne, to zvládneš, Tomáši, Ježíš Maria, mladej kluk, jak říkáme, hele.
0: Dobře, no, dobrý. Špatný datum, tak. Chtělo by to o 20 let míň, tak by to bylo ideální.
1: Jo, no.
0: Tak Jirko, měj se moc hezky, díky za zavolání a písničku jo, mám nachystanou.
1: Taky, Tomáši, ahoj.

Mám tady další zkaz. Tohle to byla písnička, kterou zpívá Naďa Urbánková a Karel Hala. Moc pěkně zaspívané. Ta další bude také superová, protože ji bude zpívat Josef Zíma. Kdyby se podařilo ode mě poděkovat všem, kteří mi blahopřáli k 66. narozeninám, rado byste udělali od Pepička. Zvedněme se, dětkové, děkuje Václav. Tuhle tu písničku jsem také našel, tak si ji pojďte poslechnout a přejeme všechno nejlepší.

Buď fit, ano, to jsme všichni určitě. Je tady připravena další písnička, ale než ji zahrajeme, tak jsou tu pozvánky na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Tento čtvrtek se na Jihlavském náměstí můžete těšit od 16 hodin na Havlíčko-Brodskou 12. 1.8. vás zvu do Herálce u Havlíčko a Brodu, tam mají svůj koncert od 13 hodin Božejáci. 2. v neděli je krásný festival v Havlíčkově Brodě na náměstí od 15 hodin. Tam budou hrát samé výborné kapely Havlíčko-Brodská 12, bude tam hrát venkovská kapela a také Rebelka. 8.8. za týden potom je krásný festival v Dolních Hřmanicích, tam se hraje od 13 hodin, tak to si užijete určitě všichni moc pěkně. Tuto neděli v Humpolci u kina hrála výborně Březovanka a tak já jsem od nich vybral jednu pěknou nahrávku. Kdysi, když jsem tam chodil hodně na záskoky hrávat, tak jsme tuhle tu písničku hráli na Polka Festu. Tak doufám, že to je ta správná a že se vám bude líbit.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V 18 hodin 43 minut vybírá písničku Luboš z Havlíčkova Brodu. Luboši, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tady Luboš, veteránista z Havlíčkova Brodu. Já bych chtěl nechat zahrát klukům veteránským. Tahle písnička bude patřit i všem pořadatelům do Miroslavy, jak jsme tam byli, velice něco nádherného. A klukům do nebíčka a dneska by Ruda Křesťanů oslavil krásné 79. narozeniny. Rudo, písni na kluky, sedněte na obáček a dávám ti zahrát tu tvojí U těch třeboňských kasáren. A písnička samozřejmě patří i vám. Děkuji, naslyšenou.
1: Luboši, písničku máme nachystanou. Hraje Budvarka a hezký večer i vám, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Další písnička, která je podobná a také ji kdysi hrála velmi slavně Budvarka, tak je připravená, vybral ji pan Jarda. Jardo, vítám vás ve vysílání, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já bych chtěl zahrát panu Václavovi na kozí vrštkách k jeho narozeninám a tomu přeje Tony Esposito, Šmoula a kucí z jeho rodní vsi. Tak jo, děkuju.
0: Paráda, tak jo, samá pěkná přezdívka.
1: Ano, to on přiví, o co se jedná.
0: Jasně, písničku posíláme. Tentokrát zahraje Krajanka, vám hezký večer a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Poslední dva vzkazy tady máme. Pane kapelníku, děkuji. Je to potěšení, dokud o nás kamarádi mluví a natož i zahrát dají. Tak ať se vám dílo daří. Děkuje Václav 66. Jsme tady od toho a hrajeme rádi pro radost a pro vaše potěšení. Ať si to hezky užíváte. A závěrečné přání je toto. Prosím zahrát na Moravské dii. Děkuje Laďka. Z dnešních dechovek pro Vysočinu je to všechno. Zase zítra v 18 hodin se těší Tomáš Odrážka. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Počet kyberzločinů v kraji narostl o třetinu. Česko čeká další vlna veder. Moderní pěti bojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetě. Zítra očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet zločinů v internetovém prostředí na Vysočině dál stoupá. Za první pololetí policisté vyšetřovali 700 případů. Ve srovnání se začátkem loňského roku je to o třetinu víc. Podobně rostl i počet hospodářských, úvěrových a dotačních podvodů.
2: Výrazně meziročně klesl počet násilných trestných činů v kraji. Od ledna do června jich policisté vyšetřovali 300. Oproti loňsku je jich o 12% méně. Policisté celkově za prvních 6 měsíců letošního roku objasnili necelou polovinu evidovaných trestných činů. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou také vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout. Požár na jihozápadě Francie v okolí města Bordeaux se během dneška nerozšířil. Horké počasí a suchý vítr ale můžou požáry znovu rozdmíchat. Ve středu by měly teploty v oblasti dosáhnout téměř 40 stupňů.
3: Mluvčí hasičů departmánu Gironde Eric Pito agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží vytvořit protipožární bariéry vysekáním lesního porostu. Chtějí tak ochránit například poloostrov Ferré, oblíbené turistické letovisko, kde z hašení pomáhá i česká mise. Její velitel Václav Novotný radiožurnálu řekl, že hasiči najednou schodí na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
4: Na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody.
3: S požáry bojuje i sousední Španělsko. Nejhorší je situace v okolí Madridu. V obou zemích úřady evakuovaly více než 300 tisíc lidí. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Moderní pěti bojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě 2. medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil 5.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme jasno a nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu osobního auta s motorkou došlo na silnici 19 u Žďáru nad Sázavou blízko křižovatky na Mělkovice. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: růstu.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
3: Nebo 400 tisíců. Tak, tisíců.
2: No jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
3: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
2: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce. Takže platy budou zvýšeny. Jak to vyskloňovat tohle?
3: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže jak to bylo 400 tisícům, zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
2: Takže příklad?
3: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně, takže například před 365 lety. A nebo
2: před 365 lety.
3: No, to byl ten první způsob.
2: Můžeme si prostě
3: vybrat.
2: Když jsme
3: říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí,

0: vědí, že zpravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
1: No to je hrozné, ale...
0: ale je to přípustné.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, lačerate šukaršuně ben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SSáckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tady původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů, ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adegives Imar Savoro, Manga Vlačera. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej. Že? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak byste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že? Tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že? Je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo. A je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde. Ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak jsem, to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem. A

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole ještě? Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
1: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké berdy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně. To byly Nezralé maliny. Nezralé maliny se jmenuje ta inscenace televizní. To je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví o fotbale. Prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte. Ano, i o tom budeme mluvit.
2: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že to se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A říká, vyhodí toho Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čem oni se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stával se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, že jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já, kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místo předsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: No to
1: jsem
0: taky bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se,
0: nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl aha, jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuď usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo, že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak, na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to začalo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Na vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Maud, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má třídu rád? A ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Maud. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou. A tam se pak učí anglicky v 90., kde je úplně jasný. A když já vím, že tohle je 38., potom jako 41., že těm lidem je 80. a ta válka bude trvat ještě do 45., jo, tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou. Že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky. Jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej. Tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni. Prostě.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat české velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 000 hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano. Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
4: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
4: No, budu muset asi, když už jsem to celý spunktoval.

0: No, Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
1: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovnej, tak to bylo fajn. A za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
0: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
1: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
0: No když tak mě napiš, ano, to tam
1: řekla,
0: bylo, ano.
1: A když bych ti dala...
0: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
2: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
1: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to jen vadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
0: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopise dá říct, takže my jsme si toho stačili o sobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
3: A tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
4: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
3: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
1: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo. Protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce. Takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce. Jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí. No, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
2: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
0: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se. Já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
2: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, no, Věře, tak jsem tady.
0: No tak musel jako opatrně, že jo, jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo, taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no.

0: A pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
1: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
0: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
1: A bylo to hezky?
0: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No, zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no, rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
1: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
0: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
1: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
0: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost, klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, zase k tomu novému životu, který.
2: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
1: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
2: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumnej, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle s tom. No. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. On by mě třeba poradil a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej. No. Ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bylo líto samozřejmě, ale pořád, prostě, nedávno se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdeňkova maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to Mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka, to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 kilometrů tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka, přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín, jenom, že jo, no, už taky už o mě něco malinko věděli, no. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den. 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru. Protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela. A oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak
3: to bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptala, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, když se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teď se, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě. A bylo to hotové, no.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano. Protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě. Chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal... oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě a stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme byli se nás odali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, nepatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na tom.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak jsem, mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně, každý, oba dva jsme měli už tu zkušenost, já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vesel mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z ty nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si řekli, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon, a naše příbuzná s okolností bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, pozná mě.
3: To nám to nám tak spadl kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. To nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No.
3: No, měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta nevroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát, jo? To jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě, kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdraví dítě je výhra. Jo, už od mla. A tohle samozřejmě tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdraví dítě je prostě, nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je...
5: To je pěkný.
4: Vy jste krásný. Teda...
5: A... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty, vago... A i s kávou.
4: S kafem.
5: No paráda. No
4: teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i ze zadu, to málo kdo.
5: To je ze zadu, já právě nevím. Já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: To je tady.
5: Jo, takhle.
4: Aha,
5: pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... Věra, i takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budeme ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No, nevím, nevím jak, ale... Když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babičce do Vrchlabí.
7: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
7: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
7: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on je zvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
7: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
7: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
4: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. On byl teď.
7: Kdo je pracovitější?
4: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
7: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
7: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
7: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vedej, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už o tom mluví druhý rok.
7: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
7: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
7: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
7: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná i jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli jako roztěkaný a teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
7: Proč ji milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo. Trpělivost, hlavně věrnost, jo, a takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak si říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromnej, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
7: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, abych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený. To víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
7: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí tor za 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Když si to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul. Já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla.
2: To
3: velké.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér. Zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, já jsem teď jsem...

0: Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi třikrát. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
1: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
0: A ona jako tohle a pak řekla, a kde máte toho pejska, že jo? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano. Že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
1: No.
0: No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce. Mi bohužel se z něj zachovalo jenom... Ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně. Ta znělka je...
1: Je jaksi spustošená.
0: Spustošená. A je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí. Mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
2: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
3: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
4: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte. Dajda, dajda, máte stavitelé.

0: to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle mody dneška. Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala. Kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhkej, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?

0: manželka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
1: Drahá matinko,
0: stálo tam bez obalu,
1: naše kočka je pes.
0: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
2: Kubelko,
0: psala tchyně přísně.
2: Píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
0: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
1: Jak bych mohl?
0: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
1: Uč se, mrcho.
0: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. Třikrát, čtyřikrát vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20. u dveří bylo zazvoněno.
1: Sláva!
0: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
1: Ty moje šelmičko nadaná.
0: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel spolku pro ochranu zvířat.
3: Pane,
0: řekl, jako když polárku ukapává.
3: Na slovíčko.
0: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
1: Drahá matinko,
0: pravil se v něm,
1: pro váš klid posílám dvě úvahy. První a druhou.
0: První úvaha pak zněla.
1: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
0: Již z první úvahy je vidět, že kanárek Kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
1: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
0: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
2: Kubelko,
0: psala tchyně jednoznačně.
2: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
0: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za 2 dny na to tchyně, vracejíce ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
2: Dopis?
0: Zeptala se dychtivě.
4: Značnej.
0: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hoříc žádostí. S pomocí 3 mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
4: Ukažte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k nim třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už si říkal, že jsi muž.
3: Jsem obě dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A po taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte. No ne, to já se do toho dostanu, co pak, jen abych se dostal z toho. No, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to aby by nás bylo, co pak, to jako zase žádný to, no ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že, tedy naschal. Děkuji.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec. Co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě si myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lorence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on cold land? Wasted time on those terrible looking ghost and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tape. With Tobolan and Toper pride and curse. With your tail and neck rolled on them and a mind by Boristin. With tube line. With can loan a hand, troubles teeming roadest can. With Dover alone and can you broadest time ado.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou. V tom okně východ je a v něm slunce, Julie. Vstaň slunce spadilé a do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude, Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš vše říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš jeníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporhatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Taky byla hezká, ty, jak vyprával tu historiku, jak říkal,
4: Maria, Josefe, já přišel domů ve 1:45. Táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, no, to je pro mě taky, víte. Je, no, taky, je. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No, no.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To je, no jak, to jo? Právě tady nestojí.
2: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No,
2: pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí je... jenom v závorce Josef Kajetán. Aha,
2: tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to bude mít hned, no. To je pro, není
3: no,
2: problém.
3: No tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak že ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte.
2: No tak ještě ne přesně, že, ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
3: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co no, právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: Tak To ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte.
2: Co?
3: Teď ještě vědět o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhle tu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: A, samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhle tu. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italsky?
2: Italsky? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano, ano.
3: A výběrčí činže italsky náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italsky?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italsky, myslím, jako, že
3: italsky, ano. Italsky, ano. Ano.
2: Italsky výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono,
2: to je, ano,
3: úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno.
2: Činžáno.
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takové, ano. V takových flaškách se prodává.
3: Ono je ho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No, no takže bychom ho nechali stranou.
2: Co?
3: Jo, výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští. Takový,
2: no právě, no. Tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou,
2: ano,
3: jo?
2: Třeba,
3: tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka C,
3: písmeno
2: C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to ty ho znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, budem to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažnej.
3: No. No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa...
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě takový noviny doma?
3: Safra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece to nemůže být všude špatně.
3: Čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás. No,
3: ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co, kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kto chce zerknął, trzeba zajtra. Komu je to všechno, kto je sám, kto jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší ty najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v Noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
2: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolním věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
1: ano,
2: a kde je ta dráha na rychlobruslení v České
1: slibovaná
2: republice,
1: že jo,
2: která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kozištích, na rybnících, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, ježišmarja, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjev maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 letce pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky i na vysoké škole až do 5. ročníku. Měli jsme plavecký a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty jsem měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince. nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdybych chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, kdy toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
3: Teď to chci
2: všude
3: říct,
2: jsme došli.
3: Přesně tak.
2: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz. Ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušen.

0: znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
1: který se skoří. Já se moc omlouvám, už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ní nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
0: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravovala, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: ty naše.
1: Tenisky.
0: Ano.
1: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící a boxeři potom, on šel na Řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát

0: rozbitou hubou. No pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud, nazývá to pravými jmény. A hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou. A pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale schlamstne to někdo, kdo ani jako žena není.
1: Rozumím, rozumím, no, co tím myslíte.
0: No a já jako holka, já jsem měla ráda chůzi. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. Jo, takže jsem to vždycky metalila, u půlnoci jsem byla doma, takhle, a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaj, v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
1: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá, ano, nebo ano. To, no, no.
0: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju. Měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať. A nešla jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla od mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála. No a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili. Ale byla to bronzová, dalo by se říct. Ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude. Já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct, bronzovou medaili. Prostě mám ráda chůzi.
1: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no, že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
0: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
1: No, no. Jo. Moc krát děkuji i za váš příspěvek a
0: já
1: zdravím do Černošic. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen, a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla, nebo měla, bohužel měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala Noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byli jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěmi Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěmna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Uh-huh.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký je tam,
0: ano.
1: Tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovár, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavé. A já jsem postavil teda novej manšaft, Gigant a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama. Já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový zrovný následky, nějaký odřeniny, ale prostě to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubenej kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal třeba oni fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba nácviku Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je taky úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu, už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavnými osobnostma a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 km.
0: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
1: V 74 letech.
0: Perfektní.
1: No tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: Chtěl říct a přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne.
0: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer. Zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou. Ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem pozvána na krajský přebor.
0: Mm-hmm.
1: Žadstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřizla ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalému onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám radost.
1: Ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk hradecký atletiky, Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický, moderátory, máme paní Chládko, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No já každý rok teď dávám, asi poslední 3 roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory.
0: Hmm.
1: A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím ladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce já jsem, to je prostě to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nenechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to teď třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou probělou noc s námi. Ano. A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy, a to všechno byly sporty.
0: To je
1: a ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku, řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec, a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři, a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak jsem, ale pravidelně teda jednou denně určitě.
0: Uh-huh.
1: A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkóně. My máme 4-metrový balkón a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkóně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Je to teda manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, po vězeňském dvoře. Ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi. Sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, to jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, na to jsem. No a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl.
0: Já to tak beru.
1: Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France.
0: Uh-huh.
1: A občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco
0: rozumím,
1: takového,
0: že
1: to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý, a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám, a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všichni moc zdravím a mějte
0: taky
1: se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal ze sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to bylo rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedli je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím, z toho týmu,
1: poslali
0: že jo.
1: Poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Kiljusová s Boilerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brňačka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom v nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolové. Potom, a potom mě začne Roland Garros,
0: tenis.
1: Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak. Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli. A já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no,
0: jak
1: to, no, to, no. To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, ano. To opravdu, ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvíli pojede Vuelta, no a za chvíli potom, jo, ještě bude tenis, bude Amerika. US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já tam žiju tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo. Jste jak moje maminka. Ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila do Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím. To bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím
1: taky,
0: do Brna.
1: Přeji vám krásné noce, ještě
0: zbytek.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovejhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku. Před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport, a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie. Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji, k dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život. Ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Marocce.
1: Paní Milado.
2: Ale

0: Ráda, je mi to jasné.
1: Jo.
0: Moc děkuji i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
1: Taky vám.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

to schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937,
0: ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pažit. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho mostu, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli řepř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebra jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mě říkala, že skáču pořád jak uren špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. Já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch řaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme, jak když to zjele na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka
0: tak.
1: Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvičení, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetky, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to na, ano, bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole, to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to vkud na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňa, tož žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, jde Boženka, bude no, legrace.
1: Ale to jsme byli ještě jednu spolužačku, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Mm.
1: Potom ještě, jak byli žebřiňáci, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, tož já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, Žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne... To jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Uh-huh.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého krůžku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, ostřičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až do té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom jsme se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského Brodu tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, to, paní Boženko, opravdu požehnání.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekadima do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. Hmm. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. A pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teď tam mám chodítko a čírkaj, tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to měl 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To je zdělo kolem 120. To bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane.
1: A s klukem máme dohromady 90 pohárů. Takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo.
1: No a to je takový závod. No trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No, taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak do, jak
0: jo, jel. Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se nezlobte, že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vymáhat.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960, za mých mladých let jezdilo toli a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplh na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových i 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohvizdávali s bokem, tak nám to dělali dobře.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo? Třeba. A pak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaký výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeň horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i na hory, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se couráte.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě horici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitrín, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesím, vzpomenu na jméno, pán udělal, jakoby těch, z toho starého družstva, udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška, nebo no, Orlovský tenkrát, no, tenis, tenis, jako dneska už to stolní, tak jakoby
0: přesně, taky není, si pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandějou Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní Hano.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: všem, tak. Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak. Je to dřina, sport je určitě dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólové šanci, tak asi aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už budu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už od začátku.
0: To mám radost, paní Hano. To mě
1: krásně
0: potěší, děkuju.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na Zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo. A to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů, to byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou správu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Mm-hmm. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů, tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti. No. Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo? A já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě. A on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě. A tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Příčanech. S atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No, nebo... ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia Střince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si ji samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé, takhle s létem přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastermanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástrmanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko, nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král!
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf! Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
7: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
7: 127. To přece není pro vodníka žádné.

0: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
1: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
0: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
1: Neberou.
0: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
1: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
0: Poslouchejte, paní Hostinská, co máte tamhle pod tím stolem?
1: Ach, Jotonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
0: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
1: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
0: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
1: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
0: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
1: Ale jděte.
0: Dobře zaplatím.
1: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
0: Dám, kolik si řeknete.
1: Ne, ne. Svýho Toníka neprodám.
0: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady nebo každý zvlášť?
1: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
0: Hastrmani.
1: Nevěříte.
0: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
1: Já vám říkám, že jsou.
0: Jo, leda v pohádkách.
1: A kdo je tedy tohle?
0: Přece štika. Nebo štičák.
1: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
0: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
0: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
0: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtěj kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
3: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až k hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne. Umí se proměnit ve štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
3: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáh dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
3: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
3: A co láska? Toníku, zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
3: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuji.

0: když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku.
1: No tak zlom vás, je kluku Hastermanská.

0: Ghiuccica, speranze poribnička.
1: Je mi to je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezonká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se zdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský to byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody. Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.